0: Telefonní číslo 210 323 323 je jednou ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song. A na něm už čeká taxikář Roman Solomouce. Ahoj.
1: Ahoj, Kubi.
0: Ty jako taxikář to na silnicích musíš zažívat docela dost. Povídej, co jsi zažil takového zvláštního?
1: No spíš takový, jako je to na naštvání většinou, ale jako taky jsou takový si ty situace, jako že třeba jedu jednosměrkou, do protivky mě vyjede řidič nebo řidička, že jo, kam hej, jedete do jednosměrky, do protisměru, ježíš, pardon, já se omlouvám, já nejsem zdejší, jako jak kdyby ty značky byly úplně někde jinde, jako jiný, jako měli jinou funkci, třeba v Praze, v Brně, jo, v Ostravě, nebo v Německu, v Rakousku, v Itálii, to je všechno stejný, zákaz je zákaz prostě, ne, on není zdejší.
0: No krásný, pojďme k výběru muziky. Chtěl jsi skútry, dáme Fire. Komu bys tohle tu muziku chtěl dát?
1: Takže samozřejmě tobě, pro všechny kysáky, pro tu naši noční letku, jako je Pítr Skoťašnek, Čedek, Dědek Bábina, jo, David z Halvrbrodu, pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a holka na benzínky taky, že jo.
0: Romčo, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, Kubi, ahoj.
0: Jaká bude další muzika, kysáci? O tom rozhodujete jen a pouze vy.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Fire!

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, myslel jsem, že už téma doprava a řízení trošku opustíme, nicméně je to tady jeden řidič za druhým. A dalším řidičem je Vítek, ahoj.
2: Nazdar Kubo.
1: Víte jo, ty sám řídíš docela takové ty nadměrné taxislužby, že jo? A jezdíš často různě po Praze a okolí. Co ty třeba tak zažíváš, něco, co tě dokáže zvednout takzvaně ze židle? A naopak, potom schválně něco, co ti zase naopak udělá za volantem radost?
2: Ale já se budu opakovat jako tady všichni, jo. Levej pruh, prostě česká natura. Včera jsem byl ve Vídni, ale tam všichni pravo a levej na předjíždění. Přijel jsem do Čech a vlevo jedeš zase a pravej je na podjíždění, jo. Jako to je úplně, to nechápu. A co bych člověče vyzdvih, a opravdu můžu říct, že už se lidi naučili zipovat. 90% můžu říct, ve městě už se lidi naučili zipovat.
1: Naprosto souhlasím a jenom to podepisu. Tak pojďme k muzice. Vybral si Gabriel Ponte, La Danza de les Reyes. Komu chceš muziku poslat?
2: Já bych ji chtěl poslat samozřejmě tobě, Kubo, protože já teďko si dojedu domů, dám si tuhle písničku, zatrsám si v autě, budu spát a ty budeš až do rána makat, takže chci pozdravit tebe a všichni, co budou makat, taky samozřejmě za kulatou lopatou a pak se ráno hezky vyspěte, no.
1: Dobrá, Vítku, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau, mějte se fajn, hezkou noc. Radio Kiss.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

Je to tak, kysáci, už tuto sobotu 29. srpna se opět uvidíme na open air a akci 90s party u Hradu Loket. Je to vlastně poslední outdoorová party před O2 arenou, takže věřím, že vás přijede co nejvíce, že se potkáme, uděláme nějaké to selfiečko a samozřejmě si užijeme tu atmosféru nádherného Hradu. Naživo vystoupí legendární groove coverage z hity jako Because I Love You, nestárnoucí Erotic, kteří rozpálili 90s peckou jakou je třeba Help Me Dr. Dick, a také nesmí chybět Kosmonova, jehož hit Ayla dodnes patří mezi taneční klasiky. Já se samozřejmě s Lukášem Bláhou postaráme o merch, takže pokud vám chybí nějaké kšiltovky, trička a podobné věci, určitě no to nepřijdete a můžete samozřejmě vypadat jako pořádný pařmení právě ve stylovém merči. A víte co, když už se tady bavíme o těch interpretech, pojďme si dát jednoho z nich. Kosmonova Dance Avec Moi je právě teď nachystaný v playlistu.

0: Noční Jukebox.
1: Jaká bude další muzika, to nám prozradí Honza.
2: Ahoj Kubo, prosím tě, zahraj mi Brooklyn Bounce, Club Bizarre pro všechny lidi, co jsou na nočních, a jim to utíká. A chtěl bych tímto ještě vzkázat Romanovi z Olomouce taxikáři, že chlapi taky makají na benzinkách. Díky, mějte se.
1: Takže zdravíme samozřejmě veškeré, nebo každého chlapa na benzinky. Welcome to BB Nation.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Ukáte noční jukeboxy s datem 24. srpna, to znamená kysáci, že nás čeká poslední prázdninový týden. A ví o tom své Vojta, protože jede kam? Ahoj.
3: Ahoj, jede do Chorvatska se svojí manželkou.
2: Hezky, a kam konkrétně míříš?
3: Jedeme do Baška Vody.
2: Mm-hmm. A je to poprvé, nebo už se tam opakovaně vracíte?
3: No, jedeme tam už po několikáté, ale tenhle rok poprvé.
2: Hezky. A kolik ti ještě zbývá kilometrů?
3: Zbývá nám 470.
2: No tak já věřím, že s Karmou a Sedam Dana ti cesta bude utíkat rychleji. Komu ji pošleme?
3: Pošleme ji nám na cestu a pošleme ji tobě a pošleme ji všem kysákům a všem Čechům, co taky právě jedou do Chorvatska nebo se vracejí z Chorvatska. A všem, co jsou na noční, co jsou za volantem, prostě úplně pro všechny.
2: Vojto, hlavně šťastnou cestu, užij si dovču. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Rádio.

0: Polovina nočních jukeboxů je za námi a my jdeme do té druhé z Days a Superhero na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Noční jukeboxy jsou tady každou všední noc, vždycky od půlnoci až do 6. hodiny raní. A díky mobilní aplikaci Rádia Kiss nebo telefonnímu číslu 210-323-323 můžete celou noc vybírat ty největší pecky od let 90. až po současnost. Stejně jako třeba Jirka. Jirko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Víkend je za námi. Jaký byl?
2: Hele, byl dobrý, teď teda už pracovní, protože už jsem na cestě do Rakouska, do Vídně, takže trošku si teď užíváme, no, poslední dny, do konce prázdnin, no.
1: Je to tak. Pendulum Tarantula, to je tvůj výběr, komu bys ho chtěl poslat?
2: Takže bylo by to tobě do studia, pro všechny, co v tuhle tu hodinu už musí být vzhůru a hlavně pro malou Páju, která se mnou jede, aby ukončila vlastně prázdniny, takže... A pro všechny kysáky, který teď poslouchají.
1: Jirko, šťastnou cestu, užij si muziku, krásnou pondělní noc. Ahoj.
2: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: baví, baby.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jukebox Radio Kiss. Jedna hudební pecka střídá druhou a o tu další se postará Míra.
3: Dobré ráno, Kuby, prosím, zároveň tam Tiesto, Bring Me To Life. Prošení kysáky, hláme tobě do studia, pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
2: Zdravíme na Olomoucko a jaká bude další muzika, o tom rozhodujete jen a pouze vy.

Ladíte Radio Kiss, máme pondělí, je 24. srpna a samozřejmě jako vždycky i dnes se můžete těšit na rubriku Tajemné povolání. O co jde, pokud jste naladili třeba poprvé? Tajemné povolání je taková sranda akce. Je to o tom, že já si vyberu vždycky jednoho nebo jednu posluchačku v následující hodině a společně dáme posluchačům tři indicie, na základě kterých ostatní posluchači se snaží uhodnout, co ten daný posluchač nebo posluchačka dělá za tajemné povolání. No ale abychom tuhletu rubriku mohli vůbec rozjet, tak je potřeba tady mít nějakého odvážlivce. A ten okamžik nastává právě teď. Stačí vzít mobilní aplikaci Radia Kiss, tam je záložka soutěž. Nahrajete tam jenom jméno, příjmení a vaše, vlastně nemusíte ani příjmení, stačí jen jméno a povolání. A hlavně vaše telefonní číslo. No a já si potom vyberu jednoho z vás a tomu zavolám právě krátce po 16:00. Takže ještě jednou, kolonka soutěž v aplikaci Radia Kiss a já už se těším, koho dnes budeme hádat. Teď si dáme další muziku. Tohle to jsou Pet Shop Boys Go West. Právě teď na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, přesuneme se teď na jih Čech, konkrétně na Budějovicko, protože právě tam nás ladí Vašek. Ahoj.
2: Já tě zdravím, Kubo, ahoj.
1: Zdravím i tebe. Vybrali jsme společně z rubriky Lepší než originál Patrika Peltána a jeho Do Hast. Komu chceš tuhle tu muziku poslat?
2: Určitě by to bylo pro všechny kolegy ode mě z práce, z pekárny z Budějovický, pro noční letku a určitě tobě do studia.
1: Děkuju moc krát, mě krásné pondělí, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Radio Kiss.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Máme 3:15 a to znamená, že už zbývá jenom zhruba 15 minutek, kdy se můžete registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Už tady mám docela pěknou sbírku vašich registrací. No ale do té doby jdeme plnit hudební přání podle Zrziny.
1: Ahoj Kubo, já vás všechny zdravím z kamionu. Doufám, že vám ta roční utíká. Já musím říct, že já jsem teda teď začala, ale poslouchám vás už, co jsem jela do práce. Takže vám děkuji za příjemný noci a jízdy. Dávejte na sebe pozor, ať vám týden uteče a Kubí zahraj prosím Everybody od Backstreet Boys a mějte se hezky. Čau Zrzina.
2: Radio Kiss. To nejlepší od

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání? Tak si připravte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, startuje nám opět naše oblíbená rubrika Tajemné povolání. Musím říct, že vždycky je těžké vybrat jenom jednoho nebo jednu z vás z řady registrací, které právě posíláte v minulé hodině. A já jsem si dnes vybral Máju. Májo, ahoj, vítám tě v éteru.
2: Ahoj, Kubí, děkuju.
1: Pojďme rovnou na tři indicie, na základě kterých se ostatní budou snažit uhodnout, cože to děláš za tajemné povolání. Jaká je první?
2: Mě musí milovat každý český muž.
1: Wow, pojďme na druhou indici.
2: Stabilně 1,5 až 2 stupně.
1: A já dodám, že jako třetí indicie je, že jsou tady dva důležité datumy. První je 15. duben a druhý 7. říjen. Takže ještě jednou všechny tři indicie. Máju musí milovat každý český muž. Druhá, stabilně 1,5 až 2 stupně. A důležité datumy jsou 15. dubna a 7. října. No tak kysáci, se moc zvědaví, jestli na základě těle těch indicí uhodnete, co Mája dělá za tajemné povolání. Pojďme k muzice. Ty jsi chtěla Operation Blade, to znamená Public Domain. Komu bys chtěla tuhle tu muziku poslat?
2: Tobě, mě, všem kysákům, kamarádovi Milošovi a Milanovi. Mhm. A vlastně všem kolegům a kolegům.
1: Dobrá. Májo, užij si nejenom muziku, ale i tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A vy, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že Mája dělá za tajemné povolání. Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Na telefonním čísle 210 323 323 už vítám Michala. Michale, ahoj.
2: Čau.
1: Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Máju. Mája nám dala 3 indicie, které teď zopakuju. A schválně se ti zeptám, co pak si myslíš, že na základě těch indicí dělá za tajemné povolání, což je i název naší rubriky. První indicie je, tebe musí milovat každý český muž. Druhá, stabilně 1,5 až 2 stupně. A třetí, důležité datumy jsou 15. dubna a 7. října. Michale, co si myslíš, že Mája dělá za tajemné povolání?
2: Je sladková na pivo.
1: Tak uvidíme, jestli máš pravdu. Samozřejmě za chviličku se podíváme na další hlasovky. Pojďme k muzice. Ty jsi vybral Parostelar. Komu chceš tuhletu muziku poslat?
2: Úplně všem, co musí makat, takže vlastně tobě, mě, šoférům, Matušovi a i zraního kisu, to furt říká čauko, kakauko.
1: Jasně, Juraj.
2: Prostě všem, naší firmě Davatrans, prostě úplně všem.
1: Dobře, měj se zatím krásně, ahoj.
2: Taky, opatruj se, ahoj.
1: A kysáci, co si myslíte, že Mája dělá za tajemné povolání? Dejte vědět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss.

0: Lady Gaga Abracadabra dohrála teď na vlnách Rádia Kiss a my se vrátíme k naší rubrice Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Máju a ta nám dala tři indicie, na základě kterých se ostatní posluchači Rádia Kiss snaží uhodnout, cože to dělá právě za to tajemné povolání. Indicie jsou: tebe musí milovat každý český muž. Stabilně 1,5 až 2 stupně. Důležité datumy jsou 15. dubna a 7. října. Zdenku, co si myslíš?
1: Dobré ráno, tak já si myslím, že dělá v pálenici, co jiného. To je musí milovat, ne?
0: Zbyněk?
2: Čau, já si myslím, že bourá maso.
0: Petr?
3: Ahoj, nedělá paní v nějakém pivovaru sládka?
0: Vlastík?
4: No, jako kdyby byla povinná vojna, tak myslím, že dělá odvod vojákům. Ale no, ty stupně nevím, jak bych tam zakomponoval a ten zbytek. No, ale jinak si myslím, že by to mohlo být tady toto, ale není. No,
0: Filip.
4: To nevadí. Tak snad se to uhodne.
0: Filip?
5: Ahoj, já si myslím, že paní je výčepní.
0: Píše ještě Marina. Dobré ráno, je paní Sládková v pivovaru? Tak to nevíme. To zjistíme jenom v okamžiku, kdy budete dál ladit Radio Kiss. Je v pivovaru, bourá maso, nebo dělá něco úplně jiného? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte vy, že dělá Mája. Teď si dáme Britney Spears. Rádio Kiss.

0: Stále ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny ranní. A zároveň trávíme noc i s Májou, protože ta se registrovala do naší rubriky Tajemné povolání. Dala nám 3 indicie a na základě těch indicí je vaším úkolem uhodnout, co pak dělá za tajemné povolání. Indicie jsou: tebe musí milovat každý český muž. Stabilně 1,5 až 2 stupně. Důležité datumy jsou 15. dubna a 7. října. Marek mi tady píše, že by dělala na nějaké pitevně? No, to je trošičku daleko. Lukáš píše, myslím si, že dělá něco s pivem. No, jestli to tak je nebo není, tak to zjistíte, když budete dál ladit Radio Kiss a za pár minut po Kate Ryan si to odhalíme. Teď dám slovo Koťovi.
1: Ahoj Kubo, zahrál by si nějaký starší Master Blaster pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, tohle byla Kate Ryan a my jdeme do závěru naší rubriky Tajemné povolání. Na začátku hodiny tady byla posluchačka Mája, která dala, a já zopakuju naposledy, tyhle ty tři indicie. První, tebe musí milovat každý český muž. Druhá, stabilně 1,5 až 2 stupně. Třetí, důležité datumy jsou 15. dubna a 7. října. Dan píše, tajemné povolání, myslím si, že jde o včelařku nebo něco kolem toho. Co si myslí Vladimír?
1: 15. dubna a 7. října říkáš? No tak ta ženská robí v Budějovickém budvaru, ta je jasná. Čau.
0: Potom tady píše Míra. Ahoj, tak já si myslím, že je sládková nebo pivovarnice. 17. říjen a 15. duben. Dvojtečka, historická pivovarská sezóna. Uvidíme. Krásné ráno všem kysákům. Mirek. Peters se ozval ještě než jsem kolem té 4. hodiny ráno. Vlastně zadával tohleto zadání.
2: Ahoj, ahoj. Nic těžšího tam nemáte. Tak pivo, pivo.
0: Pavel hádá, zároveň vybírá muziku.
3: Hezké ráno přeji. Tak já si myslím, že paní je buď someliérka nebo výčepník. No uvidíme, no. Kdyby tam mohl dát něco od rybiček, budu moc rád. Díky, čau, Pavel.
0: Mája je moc šikovná posluchačka, protože má rovnou dvě zaměstnání. Z logického důvodu nebudu říkat to první, protože třeba se bude chtít ještě registrovat. A to druhé je... Jasně, že jste to uhodli. To druhé je, že točí pivo v ležáckém sklepě v Národním pivovaru Budějovického pivovaru. Takže ano, dávám, pomohlo samozřejmě nejenom to, že je oblíbená u mužů, ale samozřejmě i ty datumy, protože z 15. dubna byl tenhle ten pivovar založen a 7. října bylo vytočeno první pivo. No tak si pojďme užít teda samozřejmě nejenom teďka muziku, ale i to, že jste to opět dokázali uhodnout. Nachystaný jsou Rybičky 48, Pekař a Jimmy Voshoust. Léto 2 na Kisu.
4: Takhle zní léto.

0: Pondělní noční juboxy jdou do svého závěru. Je tady poslední hodina nočních juboxů, tak dejte vědět, co budeme hrát.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, už tuto sobotu 29.8. se uvidíme na 90s party u Hradu Loket. A nebude tam chybět kromě spousta hvězd i posluchač Lukáš. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Kubo.
1: Ty jsi takový cestovalej, ty jsi lítal hodně po různých koncertech. Který si ti za letošní léto líbil nejvíc?
2: Jo, no, tak Big Summer Fest. Na Slovensku.
1: A na blížící se 90s party se těšíš jak moc?
2: Jo, úplně neskutečně, bude to masakr, no.
1: Na koho se těšíš ze tří interpretů nejvíce?
2: Jako na všechny. Na Iretika jsme vlastně byli v únoru v Pardubicích, bylo to super. Kosmonovou zase, a už jsem je zažil i zrovna tady v Břeclavi, kde jsme teďkon, tak byli na tom i v Praze vlastně, ale tady jsme byli na posledním retro festivalu v zámku. Před loní vlastně, když tady měl být ještě ten, který hrál Martin Hájek, a měl tady být Dario G nakonec.
1: Jasně.
2: Bohužel,
1: no a koho jsme ještě nezmínili, tak toho budeme hrát, a to je Groove Coverage 7 Years and 50 Days. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: No, je to pro tebe do rádia, pro všechny, co pojedou do sobotu do Lokte, jestli tam můžeme. No a pro všechny, co poslouchají.
1: Dobrá, díky za tenhle ten hudební výběr. Užij si muziku a krásné pondělí, ahoj!
2: Ahoj.
1: A kysáci, zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, mně se vždycky hrozně líbí váš hudební výběr, protože kolikrát mi připomenete song, na který bych téměř málem zapomněl, a jeden z nich nám teď prozradí Kuba. Ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, co to bude a komu bys to chtěl poslat?
2: Hele, jelikož je takový ráno, jaký je, což znamená ještě temný, tak aby se nám dobře stávalo, tak od DJ Rabana Anima Libera.
1: To je neskutečná šleha. Komu to chceš poslat?
2: Poslal bych to všem, protože všichni si to zasloužej.
1: Dobrá, měj krásné pondělí, ahoj.
2: Díky, ahoj. Radio Kiss.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Telefonní číslo 210 323 323 a nebo mobilní aplikace Rádia Kiss. To jsou dvě cesty, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Aleš. Ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Jaké máš zatím ráno? Vstáváš teďka nebo už jsi celou noc zůru?
1: Hele, mířím už do práce, už jsem na cestě tak 3/4 hodiny a jedu za Havlíčku Brod, tam za klukama, stavíme tam rychlodráhy pro vlak.
0: Pane, jo teda. No na cestu ti samozřejmě pošleme muziku. Vybral jsi Eminema, komu ho chceš poslat?
1: Hele, poslal bych to Rychlý Rotě, jsou to kluci Luboš, tam je ještě Berry a takový ty chlapáci naši.
0: Dobrá. Tak jo, chceš ještě někoho pozdravit takhle přes Eteré Rádia Kiss?
1: Všechny tady kysáky, který musí makat už.
0: Dobře, Aleši, měj se krásně, hezké pondělí, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, ahoj.
0: A jaká bude kysáci další muzika? O tom rozhodujete jen a pouze vy, tak dejte vědět.
2: Rádio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jedno hudební přání střídá druhé. A teď mám otázku. Budeme hrát podle Pavla nebo podle Tonyho? Pavel se ozval první.
2: Ahoj, já bych chtěl nechat zahrát cokoliv od Timmy Trumpeta a bylo by to k tobě do studia, pro mě a pro všechny kysáky, kteří jsou na noční směně. Ať nám to nějak utíká, nějakou pořádnou pecku od Timmyho tam pust. Děkuju, ahoj Pavel.
1: Další, kdo se ozval, je Tony.
3: Dobré ráno, Kubí. Tak nám ta noční utekla. Já už se hodinku domů. Tak ať si to uteče i tobě. Zahraje nám nějaký skutry. Posílám všem kysákům. Díky moc, Tony.
1: Takže skutry anebo Timmyho Trumpeta. Naštěstí něco spolu spáchali a jmenuje se to Paul is Dead. Scooter a Timmy Trumpet právě teď na Kisu.

0: Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Před námi je kysáci poslední hudební přání dnešní noci. Děkuju za to, že jste si pro dnešní noc zvolili poslech Rádia Kiss a za chviličku už dávám slovo ranní trojici, ale teď už Vlastíkovi.
2: Krásné dobré ráno. Chtěl bych prosím nechat zahrát od Four Strings Take Me Away a hezké ráno přeju úplně všem. Aby bylo jasno.
1: Přidávám se k tomuhle přání krásné ráno všem, kteří teďka ladíte Radio Kiss a my se uvidíme v sobotu u hradu Loket.
0: Radio Kiss.

0: než vy, Lágoš, Kubo. Nazdár, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Co
0: ahoj,
1: jsem Míšo, provedl?
0: Čau, Patriku.
2: Ahoj, ahoj.
0: No problém, odstartoval si poslední školní, ne školní právě, že prázdninový týden.
1: Je to tak?
2: Jo.
1: Hele, ale pamatujete si, když jste byli děti, jak vám to každý neustále připomínal? Hele, polovina prázdnin už je za vámi, poslední týden už ti zbývá.
3: Jo.
4: Týden už jenom. No.
3: Já už se těším, až půjdete do školy.
1: Přesně.
3: To mi říkala máma.
1: Hele, ale já ji rozumím. Jako rodič neustále vymýšlet nějaký program, výlety a podobně. Já už se fakt těším, až půjdu do školy.
0: Tak je to tady. 24. srpen navíc, takže za 4 měsíce.
5: Vánoce!
3: Vánoce!
5: Ježíše!
0: Díky za noční stráž, Kubo. Zase se uvidíme.
1: Těším se. A uvidíme se u Lokte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Dnes bude jasná až polojasná obloha, jen přechodně očekáváme oblačno. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy ministr zahraničí Petr Macinka a premiér Andrej Babiš. Porada se podle ministerstva zahraničí zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky v rámci Evropské unie nebo na rozvoj mezinárodních partnerství a podporu českých zájmů v zahraničí. Humanoidní robot vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů Honor dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tak světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Světové hry humanoidních robotů v Pekingu skončí ve středu. Podle organizátorů se jich zúčastní 2056 robotů ze 16 zemí. A teď zpátky domů.
5: Tři významné kulturní památky v Libereckém kraji čeká obnova. Kraj na jejich opravy rozdělí 17 milionů korun. Peníze poputují také na Česko-Lipsko, konkrétně na barokní kostel Nejsvětější Trojice ve Velenicích. Dodejme, že památka je po letech zanedbávání ve velmi špatném technickém stavu. Z Liberecka Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi ranní Kiss.
6: Tak co, parťáci, jste celý po víkendu.
7: Moc jsme si to užili.
6: Začínáme s Kevnem Jackem, tak hezké ráno, jsme tady.
7: Ahoj.
0: To nejlepší od 90.

0: Tak jsme se dočkali. Je pondělí 24. srpna a začíná vysílání ranního kysu. Vypadá to, že se parťáci měli dobře. Míša s Patrikem. Míšo, ty jsi křtila trdelník na druhé straně republiky.
1: Já jsem křtila slaný trdelník. Já jsem kmotra slaného trdelníku.
0: Vzorek si přivezla?
1: Vzorek by nebyl dobrý, protože to je založený na tom, že je to sírový a jak je to čerstvý, tak se ten sýr táhne.
2: To nevadí, Míšo, tak nám to uděláš tady v kuchyňce.
1: No jako je pravda, že jsem trošku potrénovala a zkusila jsem si, když už jsem tak motra, ten trdelník umotat a není to vůbec jednoduchý.
0: No jasně.
1: A když už jsme u toho, tak bych teda moc ráda pozdravila Dášu Berouskovou, která právě má tenhle stánek a vůbec mi nedošlo, že je z rodiny Berouskových.
2: Hele,
1: z toho cirkusu, ale Berouskovi z Brna a byl tam její tatínek, maminka a oni byli provazochodci. Mm-hmm. Oni chodili po těch provazech s těma velkýma tyčema. No my jsme si pokecali, bylo to krásný, co vy?
0: Hele, my jsme vyletěli, taky moc spokojený, Patrik, předpokládám nápodobně.
2: Já jsem jel na Moravu zpátky, potom v Praze výlety a tak dále, no bylo to dobrý.
0: Ty jsi prý půlku času z víkendu strávil v kolonách.
2: Jo, trasu, kterou normálně jezdím 3 hodiny, jsem jel 5 přes Brno, bylo to výživný, ale
1: jo,
2: dobrý.
1: Jo,
0: to již. Ale Míša říkala, že tentokrát pondělní ranní kys začneme pěkně smutně.
1: Ano. Já si to připravím, protože dneska je velmi smutný den. 24. srpna 2006 se totiž něco stalo. Radio Kiss.

0: Dneska je 24. srpna a přesně před 20 lety se stala velmi smutná věc. Jak víte, kolegové, já nejsem moc vysoká. A právě proto soucítím se všemi, kdo jsou malí, s malýma lidma, zvířatama i věcma. A proto chci připomenout. Co se směješ?
1: Ne, nech to bejt, pojď dál. Z toho vyleze blbosti, říkám Patriku.
0: Já chci připomenout to, že v roce 2006 tento den na valném shromáždění v Praze bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet ve sluneční soustavě a zařadilo se tak mezi takzvané trpasličí planety. To není fér. Kvůli tomu, že někdo našel jinou planetu a zjistili, že je větší než Pluto, tak právě pak Pluto bylo vyřazeno.
1: Takže konec malinkým věcem.
0: Ano.
1: Ach jo.
0: Takže už to není planeta sluneční soustavy, už je to trpasličí planeta.
2: Mně se, Míšo, líbí, že se přirovnáváš i k malým věcem, že cítíš s malýma věcma.
0: Ano, já mám hrozně ráda miniatury, já jsem na to hrozně ujetá, třeba když máte v hotelích takový ty malý mídla, nebo ty, tak mě to strašně líbí.
1: Tak jako ne, že by se mi nějak moc líbily, ale taky je kradu. Krádeš to není,
0: kdo,
1: ne?
0: Kdo to nebere? A vždy to máš použít, tak když to nepoužiješ teď, tak to použiješ potom.
1: Já se to totiž vždycky někde hodí, nejvíc na vodě, když jedeme do kempu, jo, když jedeme malý věci.
2: Míša v posteli, Ježíš, to je malý, to je hezký.

0: dnes vystupuje a je to borec. Denzel Pump It Up, je pondělí ráno, 6 hodin 13 minut, Raduna už to rozjíždí.
1: Tak máme tady pondělek, pracovní pondělí, takže jedem, rozjedem to. Hrajem pecky bomby rakety!
2: Raduno, uvidíme, jestli to rozjede i Adam, který dneska dělá závěrečný testy z autoškoly.
0: Fuj!
2: Říkal, že dneska řídit ještě nebude, ale dneska dělá asi tu teorii.
0: Kdybyste si to dali znova, ptalo se, jestli bysme dali vůbec závěreční zkoušky.
3: Já to dal na poprvý, zaplať pámu, musím zaklepat, ale bojím se, že bych byl jako teď špatně na tom.
2: Já jsem dělala testy třikrát.
0: Hele!
2: Ale ne jako, že bych je opakovala. Já jsem dělala na Bčko, na Bečko a potom na Ačko. A děkuju, víckrát už ne.
0: Držíme ti palce, ať to dneska dobře dopadne, a dej vědět potom. Ty o ten pocit, až si půjdeš pro řidičák.
2: Jo.
0: A sám budeš moc řídit svoje auto.
3: Poprvý.
0: Takhle svoje, i kdyby bylo půjčený, ale hlavně, že nějaký.
2: A teď si tam sedne a teď jsem králem já.
0: O hodinu později, pane řidiči, odevzdejte papíry, překročil jste rychlost.

0: Ranní trojka by ráda přímo ze studia Rádia Kiss pozdravila do taxíků, protože je možná pravděpodobný, že jste právě teď vylezli z klubu, který se jmenuje Duplex. A jste spokojený, protože jste někdy v jednu nebo ve dvě ráno viděli start DJskýho setu DJe Tiesta! Je to dost pravděpodobný, viď?
1: Dokážu si to představit. Ty Mileno, to byl mejda.
2: Hlavně jsme i některý z vás tam dostali na účet Rádia Kiss, tak doufáme, že jste si to užili.
0: Holky, které spravují sociální sítě Rádia Kiss, nám dneska právě někdy kolem jedný ráno psali, že se dopředu omlouvají, že dneska ranní vstávání rozhodně do rádia nedají.
2: Ani se nedivím.
0: Tak za chvilku v ranním šotu si nějakýho pořádnýho Tiesta dáme.

0: v našem Kiss Shopu. Pussycat Dolls, co úspěch. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss počasí.
2: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, později jen přechodně oblačná. Napříč republikou budeme mít mezi 20 až 26 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián, nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Sociální síť TikTok zaplatí 400 milionů dolarů přes 8 miliard korun v rámci urovnání sporu ohledně porušení amerického zákona na ochranu dětí v online prostoru. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. Podle zástupců ministerstva sociální síť výrazně posílila ochranu dětí, které jsou jejími uživateli.
1: Sport.
2: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Tijana Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za ranním Kissem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: The hit

0: chvíli řeč.
1: Možná jste dovolenou využili k tomu, že nemusíte vstávat a tím pádem jste vyrazili na DJ Tiesta, který tu konečně vystoupil.
2: DJ Tiesto totiž konkrétně, dá se říct, dneska vystoupil v České republice v pražském duplexu a celý čtvrtek jsme vám rozdávali tady na Kisu vstupenky, abyste si tady tu nezapomenutelnou show mohli užít se vší krátcí.
1: Na to stálo za to. Je pravdou, že DJ Tiesto, jestli něco umí skvěle, tak to je spojovat.
0: Jo.
1: Spojovat lidi. Je tolik kamarádů, o kterých roky nevím. A teď o víkendu mi konečně napsali, víš? Ahoj Romane, jak se máš? Říká, je to pěkný, ty jsi na mě vzpomněl. A druhá otázka, nemáš vstupenky na Tiesta? Vás bylo! Tak se říkal, pozdě, ve čtvrtek jsme je rozdávali na Kisu.
2: Všechny byly vybraný.
1: A Patriku, my si teď do ranního šotu Tiesta dáme, ale s někým to ještě spojíme.
2: Dáme si ho společně s Alanem Walkerem, písnička Faded, Tiesto to zremixoval a Alana Walkera proto, protože dneska má narozeniny, tak se to takhle hezky hodí.
1: Kolik mu let, jestli si na to koukal?
2: Je mu 29.
1: Oh,
0: mladý kluk.
1: To má všechno před sebou.
3: Ranní show.
1: Tak schválně, jak to bude znít.

0: Walkera, který má dneska narozeniny. Teď jste oslyšeli remix Tiesta, který navštívil Českou republiku. A kysáci, dobře se dneska rozlížejte v hlavním městě. Co když se ráno probere a půjde na trdelník?
1: Přesně, na staromák, na trdelník, to je pravda.
0: To nevíš, Míšo?
2: Bude si dát snídaní.
0: Klidně, tyjo, proč ne, viď?
2: Ještě může.
0: Teda, tak jo, takže užívejte dovči, pokud stále ještě máte.
3: Krásný ráno, raní trojko. Tyjo, mě se po vás tak strašně stejskalo. Byla jsem týden chodovatku na dovolení a tam vám tak strašně řvali cikády, že nebylo možný fakt jako nic poslouchat, tam nebylo vůbec nic slyšet. Takže pojďte do mě a tě po mě, tyjo. Krásný ráno.
0: Lado, díky za krásný pozdrav. Některým to končí, jiným začíná.
4: Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
0: Měli jste šanci v pátek slyšet finále?
2: Já jsem to bohužel neslyšela, ale pak jsem si to pustila ze záznamu.
1: Já to slyšel, byl jsem napnutý jak struna, ačkoliv jsem nesoutěžil, tak jsem čekal, kdo to vyhraje.
0: A jak to bylo ve finále, protože když jsme řekli vaše jméno, tak jste se měli ozvat.
5: Haló,
6: kdo tam je?
5: Hanka.
6: Jaký máš poslední trojčíslí, Hanko?
5: 381.
6: Takhle nám to sedí, viď?
2: Já si myslím, že by to mělo být v pořádku.
6: Teď už jenom musíme dát doplňující otázku, Hanko. My se tě ptáme, těšíš se do Egypta?
5: Ano.
6: Protože letíš!
5: Super.
2: Super.
5: Super.
2: Letíš na dovolenou. Super. To mi přesně připomíná. Hanka mi přesně připomíná moji mamku. Moje mamka se taky neumí radovat. Mm-hmm. A vždycky, tak co, máš radost? Jo, radost mám. Vyhrála jsi milion. Super.
0: Víš co, to můžou být nervy, že ze sebe nedostaneš ty emoce. Ono to potom pokračovalo.
6: Hani, tak co? Ano. Co tomu říkáš?
5: No je to super.
0: No vidím.
1: To už byla trošku víc nadšená.
2: Ale pak Hanka položila ten telefon a přišla třeba za manželem a tak letíme na dovolenou. Super.
1: A manžel, super.
0: Je to hezký ten kontrast.
2: Ale věřím, že mají radost.
0: Moderátoři se to tady snaží hypovat, protože to s váma prožíváme, ale pravdou, že ne, každý je takhle nastavený.
1: No. Jako příště klidně vyhraju dovolenou, já, mě to nevadí, já bych byl nadšený.
0: Hele, běda vám, jestli v 7-7 padne 6 a vy se budete radovat.
1: musíte říct, super.
0: Hrobový ticho tady bude. Ale schválně zkusíme to, jo.
2: Ježiš, ne.
0: I my, ano, jo, jednou.
2: Jednou.
0: Padne 6 a jenom řeknem, padla 6, vyhrávají 7 000.
2: A ten, kdo se dovolá, konečně má takovou radost, že se to jednou povede.
0: Jo, a jestli zařve, položíme mu telefon.
2: Ne, to se mi nejde.
4: Radio Kiss.

0: Romane, Míšo, já jsem nějak prošvih zprávy, nějak jsem to neslyšel. Nevíte, jaký má být dneska počasí? Má být pěkně nebo ošklivě?
1: Je, tuším, že něco málo nad 20 stupňů.
0: A má být zamračeno nebo ne? Nekoukal jsem, nevíte.
1: Jako, já jsem na to koukala shodou okolností včera a jako není to dneska úplně takový letní počasí.
2: Ale má být dobře, v tomto týdnu mají jo, teploty nahoru.
0: Já bych totiž dneska potřeboval, aby bylo zamračeno, protože jelikož má dneska svátek Bartoloměj, tak se říká, na Bartoloměj je moc mraků, v zimě moc sněhu.
3: To by bylo dobrý.
1: To by bylo
2: stárneš,
1: pěkný.
2: Kamaráde, stárneš.
3: Jo, proč?
2: Jako mladí kluci neříkají pranostiky, jo.
3: Ale já na ně věřím.
2: To byl strejda Patrik ze Strmilova, tohle, ale.
4: Ranní show.
2: No, kdo jinýmu, já mu kopám.
3: Sám do ní sám.
1: Strejda Roman.
2: Teď si říkají kysáci, to je pro Romana ranní show tohle, jo.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ne, kysáci, neberte to jako slabý pokus o ranní kachnu, že jsem omylem tady ten song uvedl jako ranní shot, i když jako střela z čistého nebe, rána z čistého nebe, byla informace, že byl zrušený hip-hop camp. Nevím, jestli jste viděli reportáže, ale lidi se opravdu chystali z celého, no v uvozovkách světa, dobře. Tak naši sousedé, Německo, ano. Rakousko, ano. Polsko, Evropa. Slovensko, Evropa, ano. A byl to pro ně potom pěkně velký šok, že se těšili po několika letech, že se hip-hop camp vrátí, ale den předtím se dozvěděli, že je zrušen.
2: Já jsem dokonce viděl různý storíčka, příspěvky, kde lidi přijeli na to místo, viděli, že tam nic není, nebo jenom nějaký ploty někde naházený, tak říkali, no nic, tak si aspoň veme logo hip-hop campu.
1: Nekecej.
2: Vzali to, brali to do auta, co mohli aspoň.
1: No, což taky není jako dobrý, že jo?
2: Není, no.
3: Ale teď si vem ty lidi, co opravdu jeli ty dálky a teď se mohli otočit a jít zpátky.
2: Pozor, to neudělali, viděl jsem spoustu lidí, tam je jakási střecha, pod kterou se asi staví stage a oni si tam udělali vlastní mejdan, dali si tam stolky, repráček a jeli.
1: Co jsem slyšel, tak by chtěli dělat příští ročník. Organizátor žádal lidi, aby nechtěli vstupné vracet, aby si ho ponechali do příštího roku. No, tady ten škraloup, to se bojím, že to bude teda jako moc velký.
2: Věř tomu, že to bude.
1: Tak si dáme aspoň něco my?
3: Mohli bychom nějaký malý zvíšky.
1: Na golfovém křiště?

0: vám hraje Ranní trojka. Román,
1: Míša
0: a Patrik. Pranostik Patrik. No ještě na Bartolomě moc mraku, v zimě moc sněhu. Takhle ti říká Honza.
2: Dobré ráno prognostiku Patriku.
0: Jo, prognostik.
2: Tady El Niño. Hlásím, že v zimě bude teplo. Žádnej sníh. Takže připravte se na to, že Kiss Party budou i v zimě. Začínáme 5. ledna na Mácháči.
0: Brusle s sebou.
3: Je, to by bylo hezký.
0: Ty, ale to by bylo dobrý.
4: Zimní mejdan venku.
0: Ty bys měl pult nějak připoutaný k tělu, jel bys na bruslích jako první a my všichni za tebou.
3: To byl boss.
1: A bary se svařáka.
0: Pak někde ta díra, kde ten let nebude moc silný a zahučíme do vody všichni.
3: To je to ze vším všudy.
0: Když jsme u mejdanů, tak tuhle sobotu se uvidíme u hradu Loket. Tohle je DJ Kosmorová, který z Erotic a Groove Coverage vystoupí na život taky. Ty jo.
3: Už tuhle sobotu u hradu Loket.
0: Konečně! Jo!

0: se bouralo na silnici 1/11 v Sobotíně a taky na silnici 1/19 v Nezvěsticích.
1: Tak klidnou cestu do práce. V 7:07 zase budeme rozdávat peníze. A jak jsme domluvení, kdo se dneska zaraduje, peníze nedostane.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Představte si, že se ráno probudíte, kouknete z okna a vaše ulice je najednou někde úplně jinde, v neznámém světě. Přesně tohle potká jednu rodinu v novém sci-fi thrilleru Konec Oak Street. A protože tenhle výlet evidentně není all inclusive, čekají je pořádně divoký věci, včetně dinosaurů. V hlavních rolích Anne Hathaway a Ewan McGregor. Konec Oak Street je nový film, který právě běží v kinech. Užijte si ho. Z Kissu vás zve Katka Čepelíková.
4: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: KIS počasí.
1: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, později jen přechodně oblačná. Napříč republikou budeme mít mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její navýšení v příštím a přes příštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Po skončení tripartitního zasedání začne vyjednávání odborářů a zaměstnavatelů veřejného sektoru s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem práce Alešem Juchelkou o růstu platů. Lesní požáry, které letos sužují Evropu, odhalily potenciální hrozbu číhající pod sežehnutou krajinou. Bomby a miny z první i druhé světové války, které ohrožují

0: hasiče. Některé z těchto zbraní v intenzivním horku i explodovaly. Výbuchy hlásily Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. A teď zpátky domů.
1: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 hodin do pátečních 8 večer. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 ráno do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů.
0: Sport. České basketbalistky podlehly v přípravném utkání v Istanbulu domácímu Turecku 52-62 a ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. V sobotu svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvítězily nad stejným soupeřem 77-76, předtím zdolali Švédsko a Finsko. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou, další budou připraveny zhruba za půl hodiny.
2: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: pondělního rána. Hlavně do naší velké soutěže.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Poslední prázdninový týden je tady a před začátkem školního roku určitě udělá radost každá kačka teď v soutěži 7-7, i kdyby to byla jenom tisícovka. David se dovolal, říkáme mu: Davide, máš radost, že ses dovolal, a on: dobře hraje hru. Říká: vůbec ne.
3: Když si řekl, že kdo se zaraduje, nedostane peníze.
0: Leď, Davide, vítáme tě na Kisu, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
0: Tak co, jaký byl víkend, všechno v pohodě?
4: Všechno v pohodě.
0: No kdo jo,
4: v
0: pracovním režimu, to víš, tak ti zkusíme udělat trošku radost, když uvidíme, jo. My totiž, aby jsme to kysákům vysvětlili, jsme si dneska reprízovali páteční finále s Blue Stylem, kdy jsme rozdávali dovolenou v Egyptě a Hanka měla ledový klid, i přesto, že vyhrála dovolenou za x desítek tisíc korun. Jak ona to řekla, jak zareagovala?
3: Tak super.
5: Super.
6: Super.
0: Tak jsme říkali, na počest Hanky se dneska nikdo nebude radovat v soutěži 7-7. A David evidentně s námi tu hru bude hrát.
5: Davide, seš připravený?
4: Jsem připravený.
5: Výborně.
0: Super.
5: Vrhnu kostku do věže, co ukáže kostka, to ti vynásobíme tisícem a pošleme na účet.
0: Ať je tam vysoký číslo, ať to má David těžký, jo?
5: Dobře.
0: Tu radost.
5: Davide, no dobře. Na hrací kostce
0: ne,
5: se objevila šestka, vyhráváš 7000.
4: No, tak to je hrozný teda.
0: Počka, ale teď... To je pravda?
5: To je pravda!
0: Tam je šestka, tam šestka! Davide, tvojí reakci si vystřihnu a to si uložíme, tyjo.
5: To je náhoda.
0: Takže 7000.
5: 7000
3: korun. 7000
5: korun
3: posíláme hned při pondělku.
0: To je výborný.
4: Tak to je
0: mazec. Paráda, Davide. Tak máme radost za tebe. Posíláme ti peníze na účet. Jsme na všem domluvení, tak si o to víc dneska pondělí užij.
4: Tak super, tak
0: jo,
4: děkuju moc.
0: Taky, ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
3: To bude možná ten klíč. My budeme říkat lidem: neradujte se, kdybyste vyhráli hodně peněz, a podívej, pak to tam bude padat.
0: Davidovi gratulujem.
5: Ty máš takový štěstí.
0: Zaplať pambu. 7000 rozdáno.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Já už to úplně vidím. Ty titulky v novinách. Nejlepší výhry. Největší šance. Užít si výhry na KISu. Jak to probíhá? Jakou radost mají posluchači?
1: Na hrací kostce se objevila šestka, vyhráváš 7000.
2: O, tak to je hrozný teda.
1: Ale o to víc si to David zaslouží, že to s náma hrál tu hru.
0: On zněl jak Macinka. No, hrozný jsme, já vím.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Nejenom, že dneska slaví Bartoloměj 24. srpna, ale zároveň se také slaví den vaflí. A já si myslím, že vafle, nevím jak vy, nejsou moc populární v Česku. Já si vafle mockrát teda za ten rok nedám.
1: Jak pro koho? No, tak možná není tolik stánků jako s trdelníkem, viď? A párkem v rohlíku, dobrý to je.
2: Mnohem častěji si udělám palačinky, ale vafle jsou taky dobrý. Pak je taky Národní den nožů.
0: A na zároveň je také Mezinárodní den zvláštní hudby. Romane, nemáme tam nějakou, nebo co by si řekl, že je zvláštní hudba?
1: Vím to jednoznačně.
0: Jo?
3: Lepší než originál.
1: Je to tady má.
0: Jak lepší než originál?
1: Tak jdem na to. Nic divnějšího jsem neslyšel. Stál krát.

0: deka víc. Mezinárodní den zvláštní hudby, já ti děkuju, Romane.
1: Oslaveno.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Rádio.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Někteří už o tom víte, uzavřená D1 někde u exitu 182, tak je to logicky 182. kilometr z Prahy na Ostravu. Počítejte s tím, makat se tady v tom úseku bude až do 31. srpna, tedy do pondělí.
2: Bouralo se na dálnici D1 na 175. kilometru ve směru do Prahy, taky na dálnici D5 na 2. kilometru ve směru do Prahy a přímo v Praze se srazil autobus s dodávkou na Strakonické ulici.

0: Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kisparáda. Kisparádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, jen přechodně očekáváme oblačno. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Zveřejňují je totiž často podvodníci, případně lidé, kteří nemají právo zájezdy pořádat. A cestovatelům pak kromě ztráty peněz hrozí i další možné komplikace. Podvodníci se drží úspěšného scénáře. Nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách na sociálních sítích. Nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Další český snímek bodoval. Americký národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil v sobotu jako astronomický snímek dne fotografii českého astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Snímek nazvaný Většinou Perseidy je už druhým českým snímkem, který NASA za poslední dny zveřejnila. A teď zpátky domů.
0: Sport.
1: Přesná muška a skvělý běh přinesly Tereze Voborníkové triumf v tradiční letní biatlonové exhibici v Drážďanech. Mezi desítkou pozvaných biatlonistek se česká reprezentantka držela od začátku ve vedoucí skupině a díky bezchybné střelbě ujela na kolečkových lyžích všem soupeřkám. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Stanley Holmes, and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with one you all joyful. Goodbye, load.
1: Nejvíce legend od 90. let v playlistu Rádia Kiss. A je to tady. Prima už oznámila, že se zrádci vracejí na obrazovky. Přímo na oficiálním účtu na Instagramu zrádců padla otázka, kdo bude letos mezi hráči.
2: Já vám řeknu jediný, já tam zase nejsem. No, co se dá dělat.
3: Ty jsi se tam hlásil, vy.
2: Jo, ale prostě nic.
1: Ty, ať je to fér, do první série se zhlásil.
2: Jo, pravda.
1: Do druhý ne?
2: No.
1: A do třetí už vůbec ne?
2: Do třetí ne, do druhý nevím, si nepamatuju.
1: Možná. Jo. Tak co myslíš, Míšo?
3: Kdyby tam byl třeba Carlos Vémol.
1: Tak to si typuje hodně lidí a chtějí, aby tam ale zároveň byla i Lela. A lidi si pokládají otázku, zdali Carlos bude věrný?
2: Nebo zrádce?
1: Churáci, ty dostávají na klánečku teda. Zároveň Ondřej Novotný, že jo? Mm-hmm. Když už jsme u MMA.
2: Mně by se líbilo, kdyby tam byl Martin Mikiska, Mikýř. Mm-hmm. Ten by tam mohl dobře zamíchat
3: Nebo
2: kartama.
3: Nebo Kazma. Mhm. Zajímavý.
1: Typují si lidé Daniela Stacha.
2: Hezký.
1: Šikovnej kluk taky. Libora Boučka často. A mohli by to potom přejmenovat na Máme rádi zrádce. Taky si dělají srandu. Třeba Saskia Burešová. Ester Ledecká.
2: Ty jo, Ester.
3: No. Dobrý.
1: Ale když tady říkáme všechny tyhle jména, dost často se v komentářích objevuje jedna věc. Prosím, nedávejte tam příliš VIP hvězd. Protože přeci jenom, myslím si, že ty zráci jsou úspěšní i díky tomu, že tam jakoby vidíme lidi, kteří jsou takoví jako my a ne VIPky.
2: Mně by se líbilo, kdyby tam jedna VIPka přece jenom byla, a to Eva Farná. Mm-hmm. To by mě zajímalo, jak by to Eva zahrála.
3: Ale pak se mi líbí, když tam jsou právě takový ty profese jako detektiv, novinář a tak dále, protože to je pak zajímavá hra.
1: Ať tak nebo tak, tady na Kissu to sledovat budeme.
4: Radio Kiss.

0: prázdninový týden, i když pravdou je, že příští pondělí stále ještě bude volno, ale škola už pomalu začíná.
1: Učitelům už to začíná teď od pondělí.
0: Helejte se, tak či tak, my si to září prostě uděláme pěkný.
1: To je pravda.
0: Víte jak?
1: Jak?
0: Takhle, vezmeme tohle, tak, jo. Teď to otevřem. Hočpuntujem a bude veselo. Totiž máme pro vás jednu dobrou zprávu. Tento týden vždycky po 8 hodině ráno budeme rozdávat vstupenku, dvoudenní vstupenku na pátek i sobotu pro dvě osoby na Pálavské vinobraní.
2: Morava!
0: Do Mikulova pojedete na účet Rádia Kiss. Takže po 8 ráno vždycky si na to vzpomeňte tento týden, cinkněte do Kissu.

0: Náhodou, Míšo, nebylo to posmívání, jak jsi říkala, že učitelé už se chystají a musí vyrazit do škol?
1: Já jsem to pouze konstatovala.
0: Jo, dobře, tohle je naše posluchačka, paní učitelka, právě jede do školy.
2: Nech toho, nesměj se, já zrovna teď jedu do školy, hned máme školení dneska. No, takže konec s prázdninama a už začínáme. Tak ne, že se nám budete posmívat.
0: Takže, Bobino, vytřít podlahu, seštelovat zvonění, připravit učebnice a nachystat prášky na nervy.
1: No jo, učitelům to začalo, ty jedou do školy, ale ty jsi taky, Romane, o víkendu jezdil autem, viď?
0: No, jasně, no, byli jsme v Budějcích.
1: No, tak vypadá to, že jsi pěkný břídil, někdo tě viděl.
3: Bude ráno na ní trojku. Romane, ty jak jsi vyletěl, nejel jsi náhodou přes Jindřichův Hradec? Včera mě předjel Leon FR-ko a jel jak prase, tak doufám, že to nebyl ty. Přeju vám všem hezké ráno.
0: Já? Pavle, jako břídil, jo? Si vzpomínám, jak jsme jeli do Budějí zpátky. Já jsem pomalu, blikal jsem, když jsem přejížděl z pruhu do pruhu. Nelepil jsem se nikomu na zadek.
1: A troubil si.
0: No tak.
1: Jak blázen.
0: Když potká troubu, tak troubí, ne? To je jasný.
1: No počkat, ale to vám musím říct, kysáci. Možná jste to někteří viděli.
0: Storíčko.
1: Na storíčku.
0: Jo.
1: Na Instagramu a Facebooku Kisu. Protože já vám to řeknu, ono na tom storíčku byl vidět jenom kousek. Ale Roman za mnou jel, já jsem ho nepoznala. A
0: ono totiž,
1: asi...
0: aby jsme řekli jednu důležitou věc, jel, to nebylo v plánu, že
1: no,
0: jsem
1: ne,
0: za tebou
1: ne,
0: jel.
1: Ano.
0: Ty jsi o tom nevěděla, já když vyrážel na cestu, tak jsem se dostal zrovna za Míšu Dinhovou. Vidíme ten tvůj krásný červený prskolet. A říkám, hele Míša, pojď, budem agresivní, budem na ní najíždět, že prostě já nevím, udělala něco špatně. A u první křižovatky byl zip, já tě tam nechtěl pustit a dělal jsem jako nervózního řidiče, který prostě nedovolí, aby si se dostala do našeho pruhu.
1: Ano, a ty jsi ještě troubil asi 2 minuty v kuse. Jo. Máchal si rukama před obličejem, takže já tě nepoznala. Vedle tebe seděla tvoje žena, Miška tam měla před obličejem telefon, takže tu jsem taky nepoznala. Já ti říkám, já jsem myslela, že mám v autě něco špatně. Já jsem si zkontrolovala, jestli nemám otevřený dveře, otevřený kufr, jestli nemám otevřenou nádrž. Říkám, tak mi nesvítěj světla, nebo co mi je?
0: Patriku, viděl jsi to storíčko?
4: Viděl, Míši, obličeje tam k nezaplacení, kdy jako, co jako, co děláš, ty hňupe?
0: Ty ses normálně chtěla rvát, já čekal, že vystoupí z auta a kdybych jako nebyl Roman, tak bys tomu řidiči dala do čuni.
1: Já jsem se chtěla zeptat, co je, proboha.
0: Tak jo, to beru, Pavle, chvilku jsem si tady musel Míšu užít, protože to stálo za to.
1: Jo, to jo, tak prosím tě, Romane, žádný pirátění, jo? A řekni někomu, ať ti odinstaluje klakson.
0: Kdybyste to chtěli vidět, je to na storíčku Rádia Kiss na Instagramu, možná i Facebooku.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na aktuální dopravní info.
2: Nehodu řeší v Opavě, v Těšínské ulici a hoří tam auto. Dál se bouralo v Praze na Strakonické a v Třebíči v Cyrilometodějské ulici.
1: Připomeňme nehodu na D1 na 175. kilometru ve směru do Prahy, taky na D5 při příjezdu do Prahy na prvním kilometru a na hlavních silnicích na 48 mezi Bělotínem a Českým Těšínem a na 19 u Nezvěstic. Tak pomalu.

0: Slicemi a Sněžnou má za sebou rozsáhlou opravu. Rekonstrukcí prošla dvě problémová místa, která teď nabízí řidičům bezpečnější a stabilnější průjezd. Úsek dostal jednak nový povrch a také odvodnění. Náklady na práce dosáhly téměř 8 milionů korun, včetně DPH.
1: Sport. Lukáš Horníček při premiéře v anglické lize přispěl k remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2. Vyrovnávací gól dostal z penalty v nastavení. Tolik zprávy na Kysu a Blanka Holoubková.
2: Kdo by chtěl na Pálavské vinobraní, ať poslouchá Kys.
3: A hlavně, ať volá do Kysu.
2: 210 323 323 právě teď.
4: To nejlepší od 90. let. Kys. Radio Kys.
1: Be happy.

0: 11. až 13. září proběhne v Mikulově pálavské vinobraní. A my pro vás máme vstupenky na celý víkend. Čeká vás tam degustace stovek druhů vín, skvělý program, kde v pátek vystoupí například kapela Horkýže Slíže, v sobotu pak Helena Vondráčková, Ben Christovou a nebo Monkey Business. A nemyslete si, nebude to jen o jedné zóně. Program bude probíhat v amfiteátru, na náměstí, v zámecké zahradě a nebo přímo na zámku v Mikulově.
1: Vinobraní jsou slavnosti sklizněvinné révy, kde se právě degustuje víno a skvašený hroznový mošt Burčák.
2: Tak jsme vás vyzývali k tomu, abyste nám zavolali a vzali si vstupenky na pátek i sobotu pro dvě osoby. Simča to vychytala i jako první, takže ti přejeme dobré ráno, ahoj.
3: Dobré ráno, ahoj, já vás moc zdravím.
2: To my tebe taky. Simčo, prosím tě na začátek, před soutěžní otázkou, to by mě moc zajímalo, jestli odvážně řekneš, jakou snídani si zprávy teď

0: No řeknu samozřejmě na prasáka hnedka v pondělí. Jsem si do kantiny zašla pro pařížák a klasický rohlík.
1: Jám!
2: No jo, tým Romana Anděla.
1: Tak vítej v klubu, já zrovna nedávno pochoutkovej nebo recepční, co to bylo?
2: Recepční salát.
1: S rohlíkem, wow. A ty pěkně pařížák, ta je ono. Simčo, ty bys měla možnost 11. až 13. září strávit hezký víkend v Mikulově?
0: No, bylo by to super.
1: To se myslím. Hmm. Patrik má připravenou soutěžní otázku, jdeme na to.
3: Piješ víno, Simčo?
0: Tak snažím se.
3: No, to nebyla ta soutěžní otázka.
1: To je dobrá odpověď. Snažím se.
3: Já myslím, že na tom vinobraní se budeš snažit, na to tata. Nicméně soutěžní otázka zní. Kolik litrů vína se ročně vypije na jednoho obyvatele v Česku? Chceš možnosti, Simčo?
0: No, asi jo.
3: Tak za A 5 litrů, za B 1 litr, a nebo za C 20 litrů.
1: Věř nám, Simčo.
0: Věřím. Bude to Cčko, 20.
1: 20 litrů ročně průměrně na osobu.
3: Hmm. Je to správně!
1: Tak nám Simčo slíbí, že ten průměr 11. až 13. září zvednete, jo?
0: No tak to nás bude muset jet asi hodně.
1: No jasně, už to můžeš plánovat, protože dvě vstupenky máte, hlavně ať vyjde i počasí, o náladu bude postaráno, to aby ne, takže vstupenky ti předáváme. Takže nech si chutnat i za nás všechny,
0: děkuju
1: Simčo,
0: moc,
1: taky.
0: Ahoj.
1: Pa, pa.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tohle je skvělý e-mail, velice stručný, jo. Roman píše, už přes 2 měsíce vás poslouchal a zjistil jsem...
1: Co?
0: Co zjistil, že nás poslouchá už 2 měsíce?
2: Že se mu to líbí?
0: Že jste skvělý. Jo! To je dobrý, Romane, vítej mezi novými posluchači Rádia Kiss. Heleď, teď mám trošku obavy, protože slovo si bere Míša Dinhová a většinou to potom dopadne ne jako špatně, ale takové vstupy mají následky.
1: Mají následky a tentokrát budou mít, protože máme spoustu posluchačů řidičů a tohle je bude zajímat.
0: Dobře jsi z toho vybruslila, ano Míšo, poslouchám tě.
1: Automobilky začnou od roku 2027 testovat nový způsob, jak snížit spotřebu aut, protože cena pohonných hmot je stále vysoká a budou dělat takzvaný nízkoodporový neboli kluzký polepy. To jsou polepy, taková speciální folie, která má při vyšších rychlostech usměrňovat proudění vzduchu kolem karoserie a výrobci garantují nižší spotřebu až o 0,8 litru na 100 kilometrů.
0: 1 litr na 100 kilometrů, jo. No jo, ale kolik bude stát ten polep, víš, zase, jestli ti to finančně dá smysl?
1: No já si myslím, že určitě, pokud třeba někdo jezdí hodně na dálnicích, tak tam právě ten výsledek je nejlepší a od příštího roku si budou právě moct zákazníci ten polep objednat.
2: Já do toho půjdu, to je dobrý.
1: Ale ber to tak, že je to praktický, když třeba my jezdíme všude na akce po České republice a tak dále, kolik tím ušetříme peněz.
0: No to strašně moc. A kolik bude stát ten polep, ale se ptám.
1: To nevím, to řekni tady ještě radši neřekli.
2: Nějakou cenu řekni, no, třeba 100.
0: Tak schválně, počkej, by mě zajímalo. Ano, kolik bude stát polep, Míšo?
1: No musíš taky specifikovat, na jaký auto, protože je jako jiný
0: typický
1: na...
0: Typický osobní automobil.
1: Co je pro tebe typický osobní automobil?
0: Česká hezká oktávka.
1: Česká Kombík. Hezká oktávka, momentíček, já se tady podívám do
0: Podívej se, mě to moc zajímá.
1: Předobjednačního.
0: Jinak nedám enter a budeš se tady trápit.
2: Dej tam verzi kombi, Míšo.
1: Verzi kombi? Mm-hmm. Dobře, tak je to 25 tisíc, já si myslím, že se to vyplatí.
0: 25 tisíc,
1: jo. Ale spočítej si, kolik ušetříš za celou dobu.
2: To je za zrcátko cena jenom, ne?
0: A jak jsem říkala, Romane, náš nový posluchači, tenhle vstup bude mít následky.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 21 minut a nehodu řeší na dálnici D1 na 175. kilometru ve směru do Prahy. Dál se bouralo v Brně na Mendlově náměstí.
2: Hlavní silnice 19, Nezvěstice, tady je nehoda a ve městech v Praze v ulici Strakonická, v Opavě v ulici Těšínská, ve Vyškově v ulici Brněnská a v Třebíči v Cyrilometodějské. Tak pomalu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Přeji vám dobré ráno. Dnešní obloha bude jasná až polojasná, později jen přechodně oblačná. Napříč republikou budeme mít mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Část Česka po týdnech sucha zasáhly vydatnější srážky, které místy výrazně zvedly hladiny řek a zlepšily stav půdy. Otava nebo Lužická Nisa během několika dní znatelně stouply. Jinde ale déšť téměř žádnou změnu nepřinesl a vodu rychle pohltila vyprahlá zem. Dlouhodobý nedostatek vláhy se dál projevuje také na městské zeleni a ohrožuje některé živočichy. Výraznější srážky by se do Česka mohly vrátit na konci příštího týdne. Čína se snaží nahradit své fosilní zdroje energie ekologičtějšími variantami, ale podle nového výzkumu její fotovoltaické elektrárny narušují hnízdění ptáků, což vede k menší rozmanitosti druhů. Popsali to experti v odborném časopise Science. Příčinou je podle vědců fakt, že masivní nasazení velkého množství panelů způsobuje jednak odlesňování, ale také úbytek zemědělské půdy a volné krajiny.
0: Sport.
1: Fotbalisté Teplic nevyužili domácího prostředí a v zápase pátého kola první ligy podlehli nováčkovi z Brna 0-2. Stejný počet bodů mají i Teplice, které ale na výhru čekají už 3 zápasy, z nichž poslední 2 prohrály. Rozjetá Olomouc vyhrála 3. zápas za sebou, odnesly to Pardubice, které prohrály 1-3 a mají stále jen bod. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za raním Kisem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Abychom to připomínat, pokud půjdete do školy, ale prostě je to fakt. I když na rovinu, jaký léto to vlastně letos bylo?
1: Nádherný.
0: Viď?
1: Konečně bylo teplo.
2: Za mě to bylo léto koupačkoidní. Kde ses mohl jako hodněkrát koupat, bylo nádherně, krásně.
0: Koupačkoidní, to zní dobře. Tak líbánky věď si měl.
2: Taky, jo. To bylo nádherný.
0: Akce byly krásný, hlavně Máchovo jezero.
1: Vy jste byli na vodě a měli jste taky krásný počasí.
0: A to bylo co říct.
1: No to jo, protože když Roman má dovolenou, vždycky prší.
0: Pokud jste hledali štěstí v tomto létě a nenašli jste ho, tak vás možná za chvilku trošku uklidníme. Čtu tady nadpis. Nejde o peníze ani úspěch. Psycholožka vysvětlila, co skutečně vede ke štěstí. A my vám to za chvilku řekneme. Radio Kiss.

0: Be happy, to patří ke kisu. A zrovna teď si řekneme pět věcí, které nás prý nasměrují k tomu, abychom byli šťastnější. Zkusy, Patriku, typnout jednu z těch věcí.
1: Dobrý jídlo. To mě vždycky udělá šťastným.
0: Asi jo, dobře.
2: Být s lidmi, který mám ráda.
0: Správně, ano. Je to vlastně o kvalitních vztazích. To je hned první bod, který ta paní psycholožka uvedla. Dělat něco pro druhé,
1: jasný.
0: Takže ty můžeš své ženě udělat něco dobrýho a zároveň uděláš něco pro sebe.
1: Dobře.
0: Vděčnost, třetí bod. Být vděčný ne za to, jakože, já nevím, velký věci, velký auto, velký barák, velký bazén. I v maličkostech najít něco hezkýho.
1: Je tam někde pokora? By mě zajímalo.
0: Možná, jako neřekla to tady. Umět zpomalit, užít si okamžik, to je pravda, protože ženeme neustále. No a potom ty nejtradičnější věci, jako třeba pohyb, spánek, odpočinek. Ale co se mi nejvíc líbilo, že ta paní psycholožka Santosová řekla, aby jsme si jednu zásadní věc uvědomili. Náš mozek není nastaven na to, aby byl šťastný.
2: Počkej, jak jakože není nastavený?
0: Náš mozek už dávno byl nastaven, už naši prababičky a pradědečkové to tak měli, že náš mozek je nastaven na co? Na
2: problém.
0: Ne. Ale jo, jasně, tak trošku jo, tak trošku seš blízko.
1: Na co?
0: Na přežití.
1: Jo,
0: a je to fakt, tohle máme všichni v DNA. Nemáme v DNA, že jako každý den budeme se strašně veselit a radovat, ale že přežijem.
1: Takže ty okamžiky, kdy jsi šťastný, si vlastně musíš vytvořit sám v sobě.
0: No, musíš tomu jít trošku naproti.
2: Protože mozek ví, jak přežít, ale my se musíme naučit, jak žít. Get up! Ranní kiss. Každý všední.

Přátelé, kamarádi, kysáci, jen vám chci říct, že právě teď je čas na kačkač a měli byste volat. My si teď dáme Alexi, pak vyhodnotíme kačkač, předáme balíček, no a tím je to vyřešený. Takže volejte 210 323 323 teď.

0: Ranního kisu.
1: Pojďme se dozvědět, co nebyla pravda. S posluchačem Jirkou, který se dovolal, tak tě vítáme. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, zdravím ve spolek.
1: My tebe. Ahoj. Co je podle tebe kachna?
2: Tak, doufám, že jsem to slyšel dobře, poněvadž řídím, takže poslouchám to tak napůl. Mm-hmm. Ale předpokládám, že to bylo s těma pračlověkama, který jedli ty suchokopitníky, nebo sudokopitníky. A kteří žili nebo se objevili před 30 tisíci lety.
3: Mm-hmm, tohle to měla Blanka Holoubková ve zprávách, viď?
2: Ano, ano, je to tak.
1: Pračlověk jedl sudokopitníka.
3: Je ano, pravda, že měli radši lichokopitníky.
4: Čověče, Jirko, nemůžu tuhletu zprávu nikde najít, ale jestli to říkala Blanka, tak Blanka by dneska neměla lhát.
1: Mm-hmm. No, neměla to zadáno, čověče. Takže... To si jako sám poslechnu, to mě zajímá.
3: Jo, to jo. Akorát se nedozvíme, jestli je to kachna nebo ne, už se žádnýho pračlověka nezeptám.
1: Jasně. Hele, ale ty jo, dobře, ty, já si to píšu, Jirko, že ano. Hned po tomto vstupu si to ještě ověříme, jelikož, jak vám vždycky rádi říkáme, někteří se potom ozvou, jak je možný, že neposloucháte své zprávy. No, my totiž posloucháme v tu chvíli hlasovky, které chodí k nám a připravujeme je na vysílání.
3: A tohle mě taky zajímá.
1: Teda. Takže kdyby náhodou to Blanka nějak takzvaně vymňoukla, tak bychom k tobě dárek dostali, jo? Ale měla by to být pravda. Tak jo,
2: dobrá,
1: měj se hezky
2: zatím,
1: a díky taky.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Ta Jirka připraven, člověče.
4: Jako chytrý mi napsal, že pračlověk opravdu jedl sudokopitníky.
1: Další? Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
5: Ahoj, zdravím, tady Kiril.
4: Čau Kirile, hezký jméno, co je za kachnu, povídej.
5: Ale já si myslím, že by to mohly být ty folie na auto. Jako zní to všechno věrohodně, moderní doba, nový technologie, ale jak jsi řekla, ta cena za celý auto, tak jenom celopolep auta obyčejnou folii stojí mnohem víc.
3: Naprosto tě chápu a já to asi nebudu prodlužovat, byla to prostě kachna, no. Na to mě kluci uvařili, protože říkali, honem vymysli nějakou cenu. Říkám, tak aby se to nějak vyplatilo.
1: Ale jo, má to něco do sebe a prý něco podobného existuje u letadel.
3: Jo, něco takového se dělá u letadel.
1: Že
3: no.
1: Ten odpor vzduchu není opravdu potom tak velký,
3: no,
1: že to kustí.
3: Ale je to hrozně drahý.
1: Jo, takže kamaráde,
5: je to
1: tvoje, dárek se vyhrál ty a gratulujem. Měj se.
5: Děkuju.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Stále je aktuální nehoda na dálnici D1 na 175. kilometru ve směru do Prahy. Další nehoda se stala na dálnici D5 na exitu 50 směrem z Prahy. Dva osobáky se srazily na Českolipsku na silnici 9 u Skalice a v Liberci řeší hned dvě nehody, a to v Jablonecké a v ulici doktorky Milady Horákové.

0: S večer
1: od 6 hodin.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss. Počasí.
4: Dnes bude jasná až polojasná obloha, jen přechodně očekáváme oblačno. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové, které připadnou na 6. září, připomenou muzikál, kniha, komplet nahrávek i koncert. Pražské divadlo Kalich 3. září novinářům představí ukázku z pokračování muzikálu Biograf Láska a pokřtí výpravnou knižní biografii Hana Zagorová Žít tady a teď a komplet nahrávek Hana Zagorová 80 osobně. Role kmotra se ujme její manžel, pěvec Štefan Margita. Ekonomičtí migranti čelí v Rusku stále větší represi i častějším deportacím. Úřady chtějí počet cizinců výrazně omezit. Propaganda to obhajuje ochranou pracovních míst pro ruské občany. Podle oficiálních údajů přitom v době, kdy Moskva vede drahou válku proti Ukrajině, chybí na pracovním trhu 4 miliony lidí. Situace se bude v příštích letech kvůli nízké porodnosti ještě více zhoršovat. A teď zpátky domů.
5: Výstavbu další části D6 na Podbořansku komplikují problémy s podložím a náspy. Stavba má zpoždění, práce ale pokračují. 2 kilometry nové dálnice u Lubence se řidičům otevřou na podzim, zbývajících 10 pak za 2 roky. Nové zázemí pro silničáře a policii má začít fungovat příští rok. Z D6 Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila 6-4, 6-3 Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude 4. nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy. Začíná poslední prázdninový týden, ale to znamená, že prázdniny pořád ještě jsou, takže jestli máte volno, pojďte si to užít a dáme si Last Ketchup na rádio.

0: Začíná oficiálně poslední prázdninový týden a tak jsme se tady zamysleli nad tím, co vlastně teď dělají ty děti, který ještě mají týden volno.
1: No spíš, ty si pokládala otázku, jestli jsou někde na táboře a nám přišlo, že na ten poslední týden už se spíš dávají do toho předškolního režimu, takže dost možná už jsou právě doma, takže by si to měli užít, ale některý stále mají dovolenou.
0: A některým dovolená začíná. Zdravíme naše parťáky Michala Kavalčíka a Terku Jandovou, kterým dneškem ta dovolená začíná. Tak si to užijte a odpočiňte si.

0: Hezké dopoledne všem, co už nastartovali nový pracovní týden. Přejeme vám, ať vám to jde co nejlíp od ruky a hlavně, ať máte be happy týden.
1: Když jsme u toho, tak zrovna jedny pracanty bych ráda pozdravila, protože jsem takhle nedávno šla jednou ulicí, kde stavili nový lešení a teď na mě tak ty koukali, ty dělníci, co tam dělají. Chvilku je ticho a pak slyším. Ahoj, Míšo z Kysu! Tak vás tam zdravím taky, protože říkali, že každý ráno poslouchají Rádio
2: Tak Kiss. Jestli si teď někde jedete playlist Rádia Kiss, tak vás zdravíme a posíláme nejlepší možný devadesátky. Právě teď Culture Beat.
3: To nejlepší od devadesátých let. Kiss. Rádio.

0: Offenbach na Radio Kiss. Tak hezké dopoledne všem, poslední školní, ne školní, poslední prázdninový týden ano. Je tady. A určitě si vzpomínáte na Kubu Krabáče, našeho nočního moderátora, který se do éteru dostal díky tomu, že se pravidelně ozýval přes hlasovky. Jo? Mm-hmm. Tak je evidentní, že se sem brzy dostane i jeho dcera, protože Nela se ozývá taky.
1: Ahoj kysáci, prázdniny byly super, ale do školy se mi nechce. Nela 10 let.
2: Rozárko, teda Nelo, užívej ještě poslední chvilky prázdnin, protože Rozárka, ta je užívá pořádně.
3: Ahoj, tady Rozárka, jedeme na poslední týden na Litnov a nezahráli byste nám Makebo.
4: Ahoj. To víš, že jo, Makebu máme zrovna v playlistu, tak si to s rodičema užijte.

0: Pedro, Pedro, kdyby tušili před 44 lety, to znamená v nějakých osmdesátkách, co to vlastně skvělýho napsali, protože Pedro, Pedro je opravdu starý song, který je o jistým místním průvodci v Santa Fe a turistka se do něj zakoukala, zamilovala a o tom je právě tahle píseň.
1: Tyjo, to zní skoro jako raní kachna.
0: Ne, tohle je pravda, je to docela běžná věc, že se holky zakoukají do animátora, průvodce a podobně, ne?
2: Jo.
0: Nebo ty snad ne, nikdy.
2: Já jsem animátora nepotkala.
1: Jednoho animátora tady máš, Alex, byl animátor a vyprávěl, jo, že kolikrát se do něj zakoukali holky.
0: Hele, to z něho dostaneme, protože ten s námi na konci tohohle týdne ještě bude vysílat. Rádio.

0: Nová tvář v dopoledním Kisu, ahoj.
1: Nová.
0: No já na tebe moc zvyklá nejsem, protože normálně tady máme Michala Kavalčíka a teď je tady Martin Hovorka, který ho zastupuje, protože Michal má tento týden dovolenou.
1: Michal si potřebuje odfrknout trošku.
2: Ale taky jsem si říkal, co si v tu vteřinu řekne náš posluchač. Nová, jo, kdo to bude?
1: Martin Hovorka. Já jsem si uvědomil, že teďka to bude 1. září, 10 let, co jsem na Kisu.
3: Ne.
1: Wow. 10. Normálně, takže...
3: To chce nějaký dort.
0: To jo, to by chtělo nějak oslavit první kulatiny na Kisu.
1: Že bychom celý den hráli, podle mě.
3: Jo.
4: A to by špatný nebylo.
0: A když mám ty hudby, no. Tak ty seš spíš takový jako hudební klasik, máš rád takový ty devadesátky.
1: Já to mám rád, 90 milénium, takový to období kolem roku 2000.
0: A říká ti něco Jean-Michel Jarre?
1: No jistě.
3: No hele, ten dneska totiž slaví, Martine, 78. narozeniny.
4: Už to je, co?
1: A skládá stále muziku?
3: Asi jo.
1: Ale on byl v Bratislavě nedávno, měl show.
2: Ale koncertuje.
1: Koncertuje.
2: A jeho koncerty, to je velkolepá záležitost.
1: To je digitální propojení vesmíru a všeho.
2: Ten založil základy, tyjo, taneční hudby, že jo? Co si budem povídat? Máme nějaký song v playlistu?
0: No jasně, máme. A dáme si ho na jeho narozeniny.
2: Tak
0: Martine,
2: je to tvoje.
0: Je to tvoje.
1: Tak super,
0: ahoj.
1: Jdeme na to.
2: Ahoj.
5: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na silnice, za malý moment bude 10. hodina. Aktuálně jsou kolony na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Je to u Plzně, je to ve zúžení kolem 102. kilometru a zdržíte se tu kolem 10 minutek. Pokud vás čeká cesta od dálnice D1 k dálnici D5 po pražském obchvatu, tak se reguluje vjezd do tunelů. 15 minut k cestě navíc si připočítejte. A jsou problémy i na výjezdu z Brna, tady máme drobnější kolonu, ale už se rozjíždí ve směru na Prahu, protože nehoda na kilometru 176 byla vyřešena. A Karol z nás zdraví z dálnice D4.
2: Při výjezdu z Písku směr na D4 stojí v pravém pruhu odstavený nákladák s betonama.
1: Díky za informace, přejeme šťastné kilometry. Jestli máte i vy informaci z té své pondělní dopolední trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Liboli trochu duchařiny, bubáků, strašáků a neuvěřitelných příběhů, které se ale doopravdy staly? Tak mrkněte na Netflix na Haunted Latinská Amerika. Pětidílný hororový dokumentární seriál z roku 2021 ukazuje mrazivé příběhy a setkání s duchy podle skutečných zážitků lidí z Latinské Ameriky, hlavně z Mexika. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, jen přechodně očekáváme oblačno. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Rozšíření schengenského prostoru dal do souvislosti s účinným bojem proti nelegální migraci do EU a se zajištěním její bezpečnosti. Spojené státy v sobotu ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, 413 miliard korun. Ani na poslední chvíli se nepodařilo dohodnout jiné řešení obchodního sporu. A teď zpátky domů.
2: Právě dnes má začít rekonstrukce historického nádraží v Táboře. Přinese modernější veřejné prostory i obnovu původních částí z 19. století. Práce potrvají do října příštího roku. Začátek se oproti původnímu plánu posunul z června, mimo jiné kvůli navýšení ceny rekonstrukce. Z Tábora Lucie Sinková.
1: Sport. Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: A já jsem Martin Hovorka, přeju vám špičkové, svěží pondělní dopoledne. Pojďme si dát Red 5 a taky Jess Glynn.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.

Ladíte Rádio Kiss, máme pár minutek po 10. hodině. Už za malý moment budeme rozdávat vlastně dárečky. První dárečky tohoto týdne, co se týče dopoledního Kissu, nebo dopoledně poledního Kissu, protože tu pro vás máme balíček za asi takovou jako třeba nejzajímavější odpověď, která přijde v rámci dnešního dopoledního tématu. A já si myslím, že dneska to budeme směřovat vztahově. Dneska to bude vztahové téma a budeme to směrovat na rozchody. Tak jestli se jako rádi pitváte v tom, kdo se a jak rozešel, tak dneska si budete úplně jakože užívat to vysílání po 10. hodině. Tak detaily za malý moment, teď Verona. Radio Kiss.

Skvěle nám to hraje, tohle byla pecka Memories od Wise, bude 10:15 a já když jsem vysílal o víkendu, tak jsem mluvil o Katy Perry, která do světa poslala historku o tom, jak její tehdejší partner, komik Russell Brand, uzavřel jejich vztah, dokonce manželství. On během jejího silvestrovského vystoupení, je to fakt jako dávno, je to 10, možná dokonce 15 let zpátky, tak ona těsně předtím nešla na pódium v rámci silvestrovské show, tak jí pípla SMS-ka a její tehdejší manžel oznámil, že podává papíry, rozvodové papíry a že už s ní nechce nikdy mít nic společného. Od té doby spolu nemluvili, pouze právníci a tak dále. Každopádně takhle uzavřel vztah Russell Brand s Katy Perry. A na to o víkendu reagovala naše posluchačka, psala SMS-ku k nám do rádia, já jsem tu SMS-ku vlastně jsem ani do éteru nepouštěl, ale říkal jsem si, že ji dám teďka k dobru. Ona psala, že se jí stalo něco podobného, taky úplně v šoku z toho byla. Přišla domů z odpolední směny, na stole v kuchyni ležela krabice od oblíbené pizzy. Těšila se, měla radost, že její kluk udělal romantické gesto, že jí objednal pizzu a ona otevřela krabici, pizza nikde, tam jenom patka a kůrky a na vnitřní straně víka bylo masnou fixou napsáno: snědl jsem ti pizzu a balím si věci. Už mě to s tebou nebaví. Jsi moc líná vařit. Čau. Takže evidentně naše posluchačka neměla ani chlapa, ani večeři. Předpokládám, že dodnes pizzu nemůže ani vidět. A já jsem si říkal, že to je právě, přátelé, ten bod, od kterého odpíchneme to dnešní dopolední téma. Zajímá mě, jak jste se rozešli vy. Jak jste buď to dali, nebo dostali kopačky. Třeba pro některé to bude i inspirace, jak se k podobnému kroku odhodlat. Tak dejte vědět přes apku Rádia Kisa to nejpeprnější, vaše, ten váš nejpeprnější vzkaz. Ten nejpeprnější rozchod odměníme dopoledním balíčkem Rádia Kis. Teď Deep Blue Something.

0: Tady je dopolední kys, bude půl jedenácté a otázka zní, jak proběhl váš rozchod či rozvod. A hledáme nějakou jako historku, která bude třeba i ostatní bavit, nebo se třeba ostatní ponaučí.
1: Tak můj bývalý, když mi bylo asi 19, se mnou rozešel po SMS, což není nic divného, ale v SMS samozřejmě stálo, že je konec. A poslední věta byla, vlastně mi to ani nevadí. Po několika letech jsem se dozvěděla, že to nepsal ani on, ale jeho kamarádka. Dneska žije s mojí bývalou nejlepší kamarádkou.
0: Ajajajajaj, co Zenda, ahoj.
2: Čau, hele, tak zažil jsem rozvod, který byl tak, že všechno bylo krásný, na obláčku, super a z ničeho nic, partnerka otočí o 180 stupňů, utne to a konec. A ty vlastně ani nevíš pořádně proč, to je paráda.
0: Můžete si říkat, že jste na tom jako fakt špatně, pokud vás něco takového postihne, ale vemte si to jako z druhé strany, že se tyhle ty věci dějí i slavným osobnostem. Třeba taková zpěvačka Shania Twain měla problém v tom, že její manžel měl poměr s její nejlepší kamarádkou. Rozvod byl zdrcující, ale Shania Twain vyřešila situaci nevídaně. Později se provdala za ex-manžela oné zrádné kamarádky. Tak mu to jako trošku vrátila, no. Takže bychom si zahráli v dopoledním kysu Shania Twain, když už jsme ji tady takhle zmínili. Tohle byl její největší hit na konci 90. let. That Don't Impress Me Much. A jestli máte taky informaci o tom, jak jste se rozváděli, rozcházeli, dejte vědět.

0: Rozchodové, rozvodové téma dneska v dopoledním Kisu. Jak proběhl váš rozchod? SMS-kou nebo dotyčný měl odvahu vám to říct do očí? Tady je další vaše zpráva, další vaše reakce. Ahoj.
1: No, ahoj Kisa, asi jo, Jartine. Hele, to je takový úsměvný, kdysi dávno, jo, nevím, 15 letech.
0: Co se stalo?
1: Jsem se seznámil s jednou slečnou a nám to vydrželo jeden den, no, takže to byla taková takzvaná jednodenka, no. A důvod, že na to není ještě připravena.
0: Jednodenka.
1: Tak hezký den.
0: Tak jo, přejeme hezký den. Hledáme tu nejzásadnější odpověď od vás, protože tu odměníme dopoledním balíčkem. K tomu další muzika Benson Boone, Alan Walker nebo Gigi D'Agostino.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 10:30. Jak proběhl váš rozchod? To nás zajímá, takové rozchodové historky, každý to zažil, někomu se ulevilo rozchodem, někdo kvůli tomu i po letech brečí po nocích do polštáře, ale v každém případě je na co vzpomínat. Si vlastně říkám, jestli není zbytečný tento romantický podkres, že to není úplně romantická nota, ty rozchody, ale každopádně můžeme si tady o tom i nadále povídat. Adéla má historku.
1: No čauky, můj zatím nejdelší vztah po 5 letech, tak mi řekl bejvalej, že mě má rád už jenom jako kamarádku a že chce být minimálně rok sám. Za měsíci přidal na storičku, že je venku se slečnou, kterou poznal v práci.
0: Takže tak. Instagram, tam se to dozvěděl, tam se všechno rozlousklo na Instagramu. On to vlastně udělal podobně i Jaromír Soukup s Agátou Hanichovou, že jo, tam taky jako nějak, jako oni tam měli samozřejmě nějaký techtle mechtle v té rodině, nebo spíš problémy než techtle mechtle, ale z ničeho nic, prostě strohé vyjádření na Instagramu Jaromíra Soukupa, že je konec. Ne, pardon, to ubylala Agáta, v obráceně, Agáta to oznámila na Instagramu, Agáta to byla, tak kdo jiný, že jo. Agáta. No takže Instagram, vidíš, i jako naše posluchačka Adéla, ta se taky o rozchodu dozvěděla přes Instagram.
2: No, takže můj bejvalej mi volal do práce, že jsme vytopili sousedku, ať okamžitě běžím domů. Takže já jsem jela z práce, přišla jsem do bytu a tam stál holobit, nebo byl tam holobit. Zbalil všechno, včetně sporáku a během 5 vteřin mi přišla SMS-ka, chtěl jsem si vzít pračku, ale ta už se mi nevešla do auta.
0: Já si říkám, jestli ono není lepší zvolit místo nějakého dramatu spíš jako mírový rozchod. Mně se líbí, jak to udělala Gwyneth Paltrow a Chris Martin. Oni se rozvedli, ale dál spolu jezdí na rodinné dovolené. Dokonce Gwyneth brala ex-manžela na líbánky se svým novým partnerem. A sedli si, já se umáme teďka v partě kamarádi. Tak jestli bylo není lepší jít jako spolu touto mírovou cestou. Každopádně vemte si z toho, co potřebujete a až budete takovouhle situaci řešit, tak z ní vyjdete ideálně s čistým štítem. Radio Kiss.

0: Bavíme se o rozvodech, o rozchodech, kolikrát se stane, že to ani nečekáte a bum bác a dozvíte se, že je finále. Já mám taky pocit, že bývalý český premiér zažil šok, když se vrátil domů do prázdného bytu. Jeho tehdejší manželka Petra naplánovala tajný útěk, během jeho nepřítomnosti zbalila dceru, věci a na stole nechala pouze dopis na rozloučenou. Tak i taková je samozřejmě varianta, jak to udělat. Každopádně zdravíme Milana.
1: Můj rozvod byl celkem sranda. Vlastně jsem se dověděl, když já jsem chodil do práce na směny, tak ke mně do postelky zakakoval můj vlastní strejda. Takže za mě super, když se to tak dovíš. Rozvod byl celkem zážitek.
0: No, zdravíme strejdu tím pádem a také naší další posluchačku.
2: Tak když jsem se prvně zamilovala, tak bylo to všechno krásný, hezký, tohle byl u nás. Ráno vstal, řekl mi miláčku, večer se uvidíme, jel do práce, no a už se nevrátil. A viděli jsme se až po 11 letech, jsme se nějak potkali, tak tam mi vysvětlil, že když jel do práce, tak tam už na něj čekali policajti s klepetama a šel si na 10 let sednout.
0: Wow, klepeta čověče. No nic, já si myslím, že je nejvyšší čas udělat radost jednomu z vás, kdo v minulosti třeba nebyl úplně šťastný, protože se dozvěděl pravdu, kterou se člověk dozvědět nechce, tak Miloslav. Miloslav je ten člověk, který si dneska odnese dopolední balíček.
3: Čau, čau. Tak mě partnerka přímo na moje narozeniny podvedla a opustila. Ráno mi udělala bábovku, popřála mi s mladým a večer se mi vyspala s milencem. Takže jsem dostal nejkrásnější dárek k narozeninám.
0: Miloslave, my ti posíláme dárek, takovou cenu útěchy za ten vztah. Posíláme dopolední balíček, jsou tam věci z našeho Kiss Shopu. Ale pozor, je tam speciálně jedna bábovka. Imani a Don't Be So Shy, blížíme se k 11. hodině a nechme plavat rozchody a pojďme teďka vstříc dalším zážitkům.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 11. hodině dopolední. Pražský okruh je aktuálně neprůjezdný ve směru z dálnice D1 na dálnici D5. V Cholupickém tunelu totiž došlo k havárce. Dá se to ale obět po jižní spojce, ale počítejte s nějakou dobou navíc. Jsou problémy i v jižních Čechách. Příjezd do Českých Budějovic od Písku po silnici číslo 20 hlásí kolonu už od Hluboké nad Vltavou. Tady se zdržíte kolem 20 minut. Jestli i vy víte o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Veronika,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Radio Kiss počasí.
0: Dnes bude jasná až polojasná obloha, jen přechodně očekáváme oblačno. Na Moravě a ve Slezsku bude mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na jihu Moravy i 27.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. V USA žádají stopku pro sázky na katastrofy. Senátoři varují, že sázky na šíření požárů vytvářejí děsivou finanční motivaci k jejich úmyslnému zakládání. Výzva zákonodárců ale zůstává bez odezvy a v mnoha amerických státech se mezitím vede boj o to, kdo má vůbec právo tyto platformy regulovat. A teď zpátky domů.
8: Čtvrtý plzeňský obvod mění kvůli suchu péči o veřejnou zeleň. Travnaté plochy nově rozdělí podle jejich charakteru a na vybraných místech zavede mozaikové sečení. Změny se týkají také výsadby stromů a zálivky, při které chce obvod více ekologicky využívat zachycenou dešťovou vodu. Z Plzně Lucie Sinková.
7: Sport.
0: Fotbalisté Barcelony vykročili za třetím titulem ve španělské lize v řadě vítězstvím 5-0 na hřišti Elche. Villarreal si ve druhém kole připsal venkovní remízu 2-2. Na hřišti Atletika Madrid otočil vývoj díky dvěma proměným penaltám, ale náskok proti oslabenému soupeři neudržel. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
9: Já jsem Martin Hovorka, přeju vám krásné dopoledne, hezké pondělí, máme 24. srpna a jdeme na muziku. David Guetta.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Radio Kiss s vámi a od pondělka opět to nejlepší od 90. let. Pojďme si říct, že nás tento týden zase zahřeje sluníčko, ale nečekejte hits jako tenkrát uprostřed prázdnin. Dneska teploty kolem 22, ale pozor, na jižní Moravě dokonce dneska přes 25 stupňů. Takže jedeme všichni na jižní Moravu, co říkáte? Otázka na vás, co žijete na jižní Moravě. Máte dost místa ve sklepech? Máte dost ubytování? My přijedeme.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vítejte při pondělku. Doufáme, že máte dobrou náladu, že jste šťastní. Chápu, že třeba někdo z toho je takový rozvrkočený, že opět po víkendu a že do dalšího víkendu dlouhá doba. Možná i studenti a školáci jsou takový jako nevědí, protože už jenom týden prázdnin, tak už ta nálada taky jako jde dolů pomalu. Každopádně v dnešním moudru dne odpověď na to, co je vlastně štěstí.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jestli se necítíš být šťastný, uvědom si, že pocit štěstí je jen o úhlu pohledu. Známý se miluje dvakrát týdně, dostává třikrát denně najíst, každý den cvičí, přečte dvě knížky týdně, ale přesto si pořád stěžuje na pobyt ve věznici.
1: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Marku, protože někdo slavný prodává mergla. Karel Gott by řekl medvěda. Takže bestiální Mercedes, za kolik a od koho, povíme si, ale nejprve pecka z 90. Sing Hallelujah, to je klasika.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

pozdrav z milénia, to byl Akon. A právě teď ve 3:12 informace o zápasníkovi ve výslužbě, protože Carlos Terminator Vémola se už nějakou dobu snaží prodat svůj mohutně upravený Mercedes G. A ten prodávající, což on, prezentuje tuto věc, tento vůz, tuto káru, jako skutečný sběratelský kousek legendy československého MMA a tvrdí, že díky svému slavnému majiteli a neopakovatelnému příběhu jde o vynikající investiční příležitost, jejíž hodnota bude časem jenom růst. Takhle mnozí by mohli říct, že to je pouze kus plechu, ale interiér, přátelé, to je pošušňáníčko. Hvězdné nebe na stropě, exkluzivní červeno-černé kožené čelounění a masážní sedadla pro maximální luxus. Otázkou je, jestli když to třeba koupíte tátovi, aby s tím jezdil na chatu nebo vozil dříví z lesa, jestli vůbec jako ocení ty masážní sedadla. Každopádně Carlos za tu káru chce 4,5 mega, což je podle analýz ojetých aut o milion nasazená cena. Tak prodává to Carlos, že jo? Takže to nacenil trošku. Nevím, no tak hele, takhle, prodávat za draho může samozřejmě. Je ale otázka, za kolik se ta kára nakonec prodá. Radio Kiss.

0: originále na začátku 80. let Diana Ross, ovšem tohle to jsou další frajeři, co tu písničku upravili, Kaskáda a Felixien, Boy You Turn Me pro rok 2026.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Míříme na dálnici D10, jdete-li z Turnova na Prahu, tak máme kolonu před sjezdem na Benátky nad Jizerou, zdržení kolem 10 minut, je to ve zúžení. Ucpaný momentálně také sjezd k letišti a stojí nám to už od sjezdu k Evropské, tak si počítejte vy, co jdete po Praze a po hlavním městě. A ještě pohled na trasu Praha České Budějovice. Kolony jsou právě teď na příjezdu do Benešova kvůli nehodě, která se stala na prvním benešovském kruháči ve směru od Prahy. A ta kolona je už momentálně od mrače, tak jeďte opatrně, pevné nervy, a jestli máte i vy informaci z té své cesty, tak nám nechte vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, co se kde děje.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru tě nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Radio Kiss počasí.
4: Dnes je jasná až polojasná obloha, přechodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Zápasník ve výslužbě Carlos Terminator Vémola prodává svůj mohutně upravený Mercedes G. Nabízí ho ale výrazně dráž než ostatní. Příplatek za slávu je asi 1 milion korun. Robot, kterého sestrojil výrobce telefonu Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tím světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt v roce 2009 na atletickém mistrovství světa v Berlíně zaběhl 100 metrů za rekordních 9,58. My poběžíme zpátky domů.
5: Plavecký stadion v Liberci, který ročně navštívilo 500 000 lidí, prochází první velkou rekonstrukcí od roku 1984. Město právě získalo dalších 205 milionů na energetické úspory. Jde o zateplení, LED osvětlení a vzduchotechniku s rekuperací. Celkové náklady přesáhnou 800 milionů.
0: Sport.
4: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Zbrojovky Brno v pátém kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Olomouc porazila Pardubice 3-1 a v lize po třetí za sebou zvítězila. Sigma v neúplné tabulce poskočila na třetí místo. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: 12 hodin, venku svítí sluníčko, užívejte prázdninového odpoledne. Já jsem Martin Hovorka a na Kisu právě teď Max.
0: To nejlepší.

Ladíte Radio Kiss, doufám, že posloucháte na dovolené nebo třeba na cestě na dovolenou, třeba ladíte na chatě a užíváte si prázdniny a ty poslední dny volna, než to všechno vypukne 1.9. A já si říkám, co si v rámci této pohody vybrat jednu pecku. Dáme si takový polední jukebox, takovou polední letní devadesátku. Ne, my vás za okamžik vyzveme, abyste zavolali na 210-320-320 a vybrali si letní pecku z devadesátek. Na mě, kdyby někdo vybafnul, ať řeknu letní devadesátku, obratem odpovím Makarena, ale věřím, že takhle prvoplánový to nebude, že zvolíte nějakou jinou zásadní letní pecku z 90. let. No, necháme se překvapit, už za malý moment. Radio Kiss.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Já jsem moc zvědavý, jakým směrem se bude dál ubírat náš dnešní polední playlist tady na Rádiu Kiss a schválně, kdo si dneska vybere tu letní devadesátku. Kdo pak je na telefonu? Halo.
3: Ahoj.
2: Jak se jmenuješ?
3: Daniel.
2: Danieli, já tě zdravím, vítám tě u nás v éteru. Jak trávíš poslední prázdninový týden? Pracovně nebo máš volníčko?
3: Tož klasicky v práci, víš, jak to je.
2: Klasi- a já už slyším, jak jsem se zaposlouchal, ty seš teďka ve voze za volantem.
3: Ano, přesně tak, byli jsme na obídku akorát.
2: A co bylo dobrýho k obídku?
3: A smažaček jsme si dneska dali.
2: Takový to klasický polední meníčko proběhlo.
3: Tak, přesně za 180 a valíš.
2: Smažáček dneska stojí 180, jo? A byla v ceně i tatarka, prosím tě?
3: Byla.
2: Tak aspoň, že tak. Tak prosím tě, já takovej zákusek teďka, nechám tě vybrat jednu písničku, ale pozor, má to podmínku 90 a letní. Jaká to bude?
3: Ty brďo, asi z toho Gigiho, poprosím tě teda.
2: Letní Gigi je třeba co, Lamour Toujours?
3: Přesně tak, tu Lamour Toujours, poprosím.
2: Dobře, Lamour Toujours, Gigi D'Agostino. Tak přeju šťastný kilometry a ať ti nezaskočí ten smažáček.
3: Ten je ve mně.
2: Tak super, ahoj.
3: Díky, zatím ahoj.
0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.

0: pár minutek po půl jedné. Za malý moment si dáme korunu a Rhythm of the Night, to je klenot z 90. let. No a představte si to, kysáci, už 20 let je o jednu planetu méně. Tak jaká chybí? Detaily si povíme za moment, buďte s námi. Hezký den.
1: Radio Kiss. To nejlepší od

Ladíte Radio Kiss a přátelé, Česká republika, zejména hlavní město Praha, se do dějin zapsala, že jsme tady zlikvidovali jednu planetu sluneční soustavy. To by mohl být titulek. Praha zlikvidovala planetu sluneční soustavy. Je to teda 20 let zpátky, protože právě v hlavním městě se tehdy konal v srpnu roku 2006 astronomický sjezd, na kterém pánové v kravatách odebrali příliš malému Plutu jeho označení za planetu. To v praxi znamenalo, že od školního roku 2006-2007 stačilo studentům a žákům vědět, že planet v naší sluneční soustavě je oficiálně jen 8. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Pluto ne. Chápejte to, já se to dozvěděl až teďka. Já to fakt těch 20 let nevěděl, já pořád si opakuju v hlavě tady tu říkánku Merkur, Venuše, Země, Mars a skončím vždycky až u Pluta a to je vlastně chyba už 20 let. Já kdyby šel dneska k tabuli, no a to už je později, dneska k tabuli, to už asi ne, vyhodili by mě zpětkou, ale kdybych se třeba dneska přihlásil do AZ kvízu, tak já bych tam pohořel. Tam, kdyby byla otázka, kolik planet je v naší sluneční soustavě, já bych s klidem řekl, že 9, řekl bych to Pluto a ono ne. Takže oni nám vyřadili Pluto ze seznamu planet a zařadili ho tenkrát do nově vzniklé kategorie trpasličích planet. Představte si to. No, to, že Pluto už není oficiálně 20 let planetou k dnešnímu dni, to znamená, že už se tam asi ani moc jako nelítá na obhlídky, si myslím. To už nikoho nezajímá, že jo? Ve chvíli, to není planeta, tak to už nějaký Pluto, prosím tě. To je stejný jako s dovolenou, že jo? Když se mluví Řecko, Itálie, Chorvatsko, tak tam všichni jezdějí. Jo, ale těžko pojedete někam na dovolenou, o čem se nemluví. Těžko pojedete třeba na dovolenou do Jemenu nebo do Jižního Sudánu, že jo? Tak to je stejný s tím Plutem. Radio Kiss.

0: klasika od Pink Floyd, se kterou si pohrál Eric Pritz před nějakým časem.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Bude 13 hodin, pohled na dálnici D1 říká, že tu jsou samé problémy. Pokud jdete právě teďka ve směru od Ostravy na Brno, tak dlouhá kolona vás potrápí za sjezdem na Rousínov. Je to kvůli nehodě a zdržení kolem 20 minut. Máme štrůdl také v Praze, a to ve směru od Evropské. Jedete-li právě teďka k letišti, tak právě Evropská letiště, tento úsek 20 minut. No a víme také, že kolem Mostu Šmejkalka máme silnější provoz, a to zejména ve směru od Prahy na Brno, to je dálnice D1. Tak jeďte hlavně opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Dnes je jasná až polojasná obloha, přichodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Pouhých 14%, tedy asi jen sedmina české populace, má podle průzkumu zkušenosti s auty poháněnými elektřinou. Zájem o elektroauta ale roste. Přes 70% respondentů totiž odpovědělo, buď elektroauto určitě ano, nebo spíš ano. Šoférům ale pořád vadí vysoká pořizovací cena. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, v pátek oslavila své 117. narozeniny. V současné době bydlí v pečovatelském domě u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Inah Kanabarová Lukasová. Ethel prý strávila hezký den oslavou a hlavně s rodinou a přáteli. Těší se, co přinese příští rok. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Na pražské magistrále u hlavního nádraží začala oprava silničních mostů v Legerově a Wilsonově ulici. Práce probíhají souběžně s akcí Správy železnic a řidiči musí počítat se zdržením 10 až 30 minut. Práce by tam měly skončit 15. listopadu. Z Prahy Blanka Holoubková.
0: Sport.
3: Včera se jela Formule 1 a velkou cenu Nizozemská vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa zvítězil po druhé za sebou. Druhý skončil Ital Antonelli a třetí Brit Russell. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: 13. hodina v tento okamžik, já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezké odpoledne, no a z Kisu posíláme Venga Boys a taky Minelli.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Posloucháte Radio Kiss, máme lehounce po 13. hodině a kysáci otázka, kolik byste na posezení snědli švestkových knedlíků? Dobře, můžou být i maruňkový, ale kolik těch sladkých knedlíků byste na posezení snědli maximálně? Dejte mi vědět přes apku Kissu. Z toho důvodu, že ve Vizovicích byla o víkendu opět soutěž a já vám řeknu, kolik vítěz snědl v této soutěži právě těch švestkových knedlíků. A pak to porovnáme společně s vámi. Třeba by se si mohli i do takové soutěže troufnout se přihlásit. Tak detaily za malý moment, teď muzika.

0: Ladíte Radio Kiss, je čtvrt na dvě. Ve Vizovicích probíhala velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků a samozřejmě otázka na vás, kolik byste snědli vy švestkových nebo nějakých jiných ovocných knedlíků. Tady Martin píše, že 28. Jak to máme dál?
1: Ahoj, sice nemusím švestky, ale s jiným ovocem se jich dá v klidu snít tak 25 až 30.
2: Já teda jako moc knedlíku ne to, ale když jsem byl s bejvalkou, ta měla 3 děti, 3 holky, bejvalka měla 50 kg z postelí, holky to byly taky takový párátka, sežrali dohromady 64 knedlíků švestkovej. Jsem stál 2 hodiny jen úplotný.
0: Hlavním pravidlem té soutěže ve Vizovicích je sníž co nejvíce knedlíků v časovém limitu 1 hodiny. A oni tam ještě jako dodatek, minimální limit tomu říkají, každý jedlík, který je přihlášen do té soutěže, musí sníst alespoň 30 kusů. Pokud limit nesplní, musí pak svoji porci zaplatit. Takže vemte si, že soutěžíte, víc než 29 knedlíků se do vás nevejde, skončíte pod tou 30 a doplatíte 5 korun za knedlík. Takže zaplatíte 145 korun. Pak vás bolí břicho asi týden, ale v pohodě. Každopádně pojďme k tomu vítězi, přátelé. Soutěž v pojídání na Vizovickém festivalu Trnkobraní má opět stejného vítěze, je jím Radim Dvořáček z Ostravy. Vyhrál už po 7. v řadě a během hodiny spořádal, teď se podržte, na toho nemáte, tady padly ty čísla, tak to vůbec nemáte, 193 knedlíků. Sám je držitelem českého rekordu z roku 2024, kdy jich zbaštil 228. Absolutní rekord drží Američan Patrick, který snědl v roce 2008 233 knedlíků. Já to prostě jenom jako si představuju, tu hromadu těch knedlíků, jak to člověk do sebe hodinu rve, čeče, a pak se vidím na záchodě, teda upřímně řečeno.
3: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

Ač David si odnesl maximální možnou výhru v naší soutěži 7 v 7. Dovolal se, na kostce padla šestka a on si obratem odnesl 7000 korun. Tak já myslím, že už David pozval dneska celou firmu na oběd, na nějaký dopolední meníčko. Možná manželce cestou z práce domů koupí karafiáty a ona se ta sedmička rozkutálí. Ona se rozkutálí, to bude hned. Každopádně gratulace Davidovi, no a zítra opět ráno o peníze ve hře 7-7 můžete získat až 7000 korun. Hrajeme v 7 ráno na KISu.

2:45, posloucháte Radio Kiss. Zatmění slunce v polovině měsíce patřilo mezi největší přírodní ukázky letošního léta. Ne všichni se ale na tuto neobvyklou nebeskou podívanou dostatečně připravili a museli pak vyhledat nejbližšího očního lékaře. A nebylo těch lidí zrovna málo. Dokonce třeba oční pohotovost v Praze kontaktovalo krátce po zatmění slunce několik lidí, desítky jich bylo, a většinou teda šlo naštěstí, zaplať pámbu, o přechodné potíže. Nemáme informace o tom, že by někdo jako vyloženě oslepl a nějak se ten zrak jako srovnal, ale skutečně tady se jako nevyplácí jako riskovat. Každopádně, až se z toho jako oklepete, jestli poslouchá teďka někdo, kdo má stále jako zatočený oči kolem dokola z toho, jak kouká do sluníčka před pár dny, tak až se z toho oklepete, tak tady bude něco méně náročného, a to zatmění měsíce. Přátelé, částečné zatmění měsíce ještě tento týden a bude pozorovatelné z celého Česka. Nejlepší podmínky budou mít obyvatelé jihozápadní oblasti naší země. Pokud teda událost nepřekazí počasí, tak uvidíme takový úzký měsíční srpeček. Jinak asi bychom si měli říct ten čas. Bude to v pátek 28. srpna nad ránem v 3:30 ráno. Jo, to jako nejviditelnější zakrytí bude k vidění po 4. hodině raní. Takže pokud vstáváte brzy ráno do práce, jak se říká se slepicema, tady máte jako hodně dobře nakročeno to vidět, tento úkaz. A koukám tady na to, že by v pátek snad mělo být sluníčko, nebo sluníčko, nemělo by být mraky, tak tím pádem, sluníčko v noci nebude, ale nebudou mraky, tím pádem to zatmění měsíce by mělo klapnout nad ránem. Tak bude to v pátek, jo, tak si vzpomeňte, že jsme o tom mluvili tady u nás na Kissu. Za malý moment Katy Perry, taky Jack and Jones, ale hlavně Radek a Magda. Ve 14 hodin startuje odpolední jump, tak buďte s námi. A já zítra v 10. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, pojďme spolu nejdřív na dopravní informace a konkrétně od vás a z D8.
2: Dojedete od Ústí nad Labem po D8, tak na 43. kilometru směr Praha ve zúženém pruhu. Krajnice nepustila kamion, takže v krajnici je zapíchnutý, takže ho tam teďka vyprošťujou, takže se zdržíte.
1: Děkujeme, nehoda u Brna.
3: Auta už stojí před sjezdem na Rousínov a nesouvislá kolona kamionu stojí kousek za Vyškovem, jo, takže ten čas se asi trošku protáhne. Mějte se, čau.
1: Pánové, děkujeme moc krát. Bouralo se taky v Hradci Králové v ulici Dvorská a jedna dopravní nehoda v Karlových Valech v ulici Dalovická.
4: No, my vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump na Radio Kiss.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kisparádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes je jasná až polojasná obloha, přichodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Do obchodu na nákupy potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Nová data ukazují, že si lidé dělají železnou zásobu hotovosti. To pro případ, kdyby je postihla nenadálá situace, jakou můžou být například požáry. Právě ty trápí poslední týdny velkou část starého kontinentu, včetně Španělska, Francie, Řecka, Portugalska nebo Chorvatska. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Plavecký stadion v Liberci, který ročně navštívilo 500 000 lidí, prochází první velkou rekonstrukcí od roku 1984. Město právě získalo dalších 205 milionů na energetické úspory. Jde o zateplení, LED osvětlení a vzduchotechniku s rekuperací. Celkové náklady přesáhnou 800 milionů.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Na lavice Viktorky nahradil odvolaného Martina Hiského. Kováč podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další 2 roky. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A my vám přejeme krásné pondělní odpoledne. Magda Hovronková a Radek Hrdina.
4: DJ Anton je připravený stejně jako my. Hezký odpoledne.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: 6. To ale taky znamená, že nám zbývá už poslední týden do začátku vlastně nového školního roku. Pro mě se asi úplně nic nemění, já děti nemám. Takže já to nepostřehnu asi nějak jako zvláštně. U tebe je to ale jinak.
1: Tak my jdeme do třetí třídy, my jsem teda syna, samozřejmě každý si to tam nalouduje tak, jak potřebuje, ale oni jdou ne za týden, ale vlastně za týden na den, to znamená v úterý, myslím,
0: že to vychází. V úterý je prvního, je to tak.
1: Tak. No a já jsem včera právě vysvětloval synovi, jakože, jako, proč nejdou v pondělí. A říkám, buď rád, že jsi prvního. No měli jsme debatu asi tak na 5 minut. Nicméně, týden ještě je a má být docela hezký, takže jako, užijte si ho.
0: Když tak mrkněte na sociální sítě Rádia Kiss, kde najdete inspiraci, co byste ještě ten poslední týden určitě mohli stihnout. No a začíná odpolední jump.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na Rádiu Kiss.

0: jedné vteřině.
1: Přesně, jak slyšíte tady v úvodní znělce, čeká nás naše rubrika Kiss Hit v jedné vteřině, kde můj kolega teďka v tuhle chvíli bude poznávat jeden song, bude mít na to 1,2 vteřiny tentokrát. Ty prdio, jsem byla milosrdná. No a pokud by to Radek náhodou neuhodl, přicházíte samozřejmě na řadu Wikisáci a aplikace Rádia Kiss, přes kterou pošlete hlasovku. Rozhodovala jsem se, zdali mám ti dávat nějaký indicie nebo ne, protože minule to bylo jako hrozně rychlý.
2: No ale... dobře, no tak ale to...
1: Dobře, je to zpěvačka.
2: No, tak...
1: je to zpěvačka. A člověče, dost dlouho byla taková hodně jako záhadná.
2: Sia.
1: Já to nepoustím. Ach jo. Kdože to byl?
2: Sia.
1: No.
2: Ještě mě... Kdyby si řekla česká, tak to byla samozřejmě Kratochýlová, že jo?
1: Člověče, taky
2: to napadlo. Možná se si já inspirovala u ní, protože ona byla taky taková prapodivná ve vším úctě. Ale Sia byla dlouho záhadná, ano.
1: Teď jsi mi připomněl, jednou v divadle mi principál divadla nabízel, že bychom udělali takovou jako biografii právě Kratochýlové paní a že bych jí mohla hrát. Tak jsem si říkala, tak to máš.
2: No ne, ale protože vy se stejně oblíkáte, prostě to je skvělý.
1: Počkej, já se vyfotím a uvidíš, že to není tak. Každopádně máš bod. Kiss Hit.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
1: Na chatě.
0: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
1: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
0: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

Vrcholiští pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, odpolední jam, samozřejmě pondělní odpolední jam, kdy po krásném víkendu, který jsme oba dva s Radkem strávili na horách.
1: Každý jinde, ano. Každý drbek.
0: No vidíš to, a tak můžeme nechat tomu trošku prostor. Nicméně, já jsem si to teda náramně užila, neskutečně jsem si odpočinul, takže pecka to byla. A ty?
1: My jsme byli teda včera jenom opravdu tam a zpátky, ale byli jsme celý den, šli jsme od spoda z Pece na, vlastně pod Sněžkou na Sněžku a zpátky celých 17 kilometrů. Pro mě to byl výlet po nevím kolikátý, ale pro mýho kluka, pro mýho syna, 8letýho, to byl první vejšlap, byl to i jeho nápad, on to chtěl. A byl neskutečný, prostě byl výborný, byl skvělý. No a po cestě nahoru mi teďkom připomínám, a když jsme zažili něco, co stojí za zmínku, aby jsme tady prozradili, a já budu pozdravovat jednu paní, protože to, co se mi včera povedlo, náhodou povedlo, to stojí za řeč.
0: Tak, na to si chvilku počkejte.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, že jsme byli na horách s Magrou, to už jsme vám avizovali tak nějak při pátku, když se tady říkáme, co že nás to čeká na víkend. Teď jsme to zopakovali před malou chvílí. No, a co se mi tak nějak nepovedlo? No, využil jsem situace a když jsme šli se synem nahoru, z Pece pod Sněžkou, směr Sněžka, vlastně přes Růžohorky.
1: Ano.
0: Tak jsme mezi Růžohorkama a Pecí, tím lesem, pokud to tam znáte, tak šla asi podle mě paní s dcerou. Dceře bylo tak do 20 let, 18, 19, 20. Jí prostě jednou tolik, dejme tomu něco víc. Jo? No a na jednom úseku, kde jsme je pomalu míjeli, ona telefonovala, ta maminka.
1: Aha.
0: A evidentně to vypadalo jako pracovní telefon. Spíš něco řešili.
1: Jasně.
0: Jo? No a my jsme je přešli a v ten okamžik já slyším, jak jí říká, Ježíš Maria, ono to vypadlo, což je pochopitelné.
1: Jasně, normálka.
0: Jenže mě okamžitě trklo, za pár metrů jsem vytáhl telefon a říkám, ano, ano, je tady za mnou, jo. A říkám, vám to vypadlo, oni mi volají, to je pro vás.
1: Ježíš.
0: A ona vzala ten telefon a začala, haló, haló, no, ne, já neslyším, haló. A tam dcera na ní koukala, budu citovat, pardon, ale říká, ty vole, mámo, ty máš dost. A jí to teprve pak seplo, začala se smát a říká, Ježíš, já jsem blbá. V životě jsme se neviděli, že jo, nesmysl.
1: Prosím vás, až příště půjdete po horách, jo, dávejte si bacha na Radka Hrdinu.
0: Já musel, taky zdravím.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince přinášíme opět dopravní informace, mrkneme spolu do našich měst. Bouralo se v Karlových Varech v ulici Dalovická a jedna dopravní nehoda bohužel také v Hradci Králové v ulici Domečkova.
2: Se mnou do Teplic, Spojenecká ulice, Bouračka, Cheb, Americká, i tady se bouralo, no a v Praze je to Vídeňská, tady počítejte se zdržením.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Dnes je jasná až polojasná obloha, přichodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Zápasník ve výslužbě Carlos Terminator Vémola prodává svůj mohutně upravený Mercedes G. Nabízí ho ale výrazně dráž než ostatní. Příplatek za slávu je asi 1 milion korun. Robot, kterého sestrojil výrobce telefonu Honor, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tím světový rekord, který drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt v roce 2009 na atletickém mistrovství světa v Berlíně zaběhl 100 metrů za rekordních 9,58. My poběžíme zpátky domů.
4: Na pražské magistrále u hlavního nádraží začala oprava silničních mostů v Legerově a Wilsonově ulici. Práce probíhají souběžně s akcí Správy železnic a řidiči musí počítat se zdržením 10 až 30 minut. Práce by tam měly skončit 15. listopadu. Z Prahy Blanka Holoubková.
2: Sport.
3: Vrátíme se ještě k víkendu a k volejbalu, protože české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Hodinka druhá v pořadí startuje na KISu.
6: Magda Vronková, Radek Hrdina anebo taky Sonic Dream Collective právě teď.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: The Hit

0: Pubertáci, představte si nejrůznější česká přísloví, jako třeba je bez práce nejsou koláče, jo.
1: Nebo... Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se uchoutrne.
0: Tak, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
1: Používám.
0: Jo, takovýhle přísloví. A teď si představ, že bys to měl skutečně převést do reality. Jak by to vypadalo?
1: Jakože doslovna, že jdu se čbánem a najednou se utrhne.
0: Přesně tak, jo.
1: A nebo, ale počkej, mně se to stalo.
0: Počkej, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Mm-hmm. Víš, a teď mele jako kecá, nebo mele.
1: No mele, že jo, tak mele. Jako mezi pekařema, že jo.
0: No.
1: Nebo mezi řezníkama, záleží, co mele, že jo.
0: Je to zajímavý, vědí, kdyby se to.
1: Ale počkej, mně se opravdu utrhlo, jako ucho, po čbánu. No jasně, protože jsem chodívával jako malej pro pivka.
0: Aha.
1: Po čbánku v létě. A on už byl takový starší, no a nevydrželo to.
0: No a teď si představ, že se jedno přísloví takhle převedlo do reality. Jaký přísloví to bylo a jak to vypadalo? To si dozvíte za chvilku.

0: Pojďme se teďka společně podívat na jedno velice známé přísloví, a to je jehlat hledat jehlu v kupce sena.
1: Já jsi se nepřizekla úplně.
0: Škoda. Hledat jehlu v kupce sena, ano. No a teď si představte, že by to někdo skutečně zrealizoval. A to se povedlo jednomu vývojáři her počítačových, který prostě vytvořil hru, kde máš 5 milionů stébel sena a jednu jedinou jehlu. A ty takhle postupně vytaháváš ty stébla toho sena a hledáš tu jehlu. Buď jedna
1: Ježiš,
0: z nejjednodušších.
1: To musí být strašně zábavný.
0: To musí být hrozně zábavný, ne? To je takový to.
1: Já ti říkám, že za 3 minuty bych rozštípal mobil i s tou hrou, ty jo. A možná ne ani za 3 minuty, ty jo.
0: Při dnešní, je to...
1: Tam je ale další přísloví, že jo, trpělivost růže. A tam by to mohla být třeba další level.
0: Jo, člověče, to by mohlo být.
1: Jo, že by no. Si hledala růže třeba.
0: Ono bys to dokonečně našel po těch 5 milionech stéblech. Bylo by to úplně poslední stéblo, ve kterého by, by ležela.
1: By nebyla hra pro mě.
0: A pak by ti to kliklo a takhle graficky by tam vyskočila ta růže.
1: Ty bláho. Tak tohle by nebylo vůbec, ale vůbec pro mě. Z mojí trpělivostí teda vůbec ne. A to už se to jako o dost zlepšilo, než oproti minulým letům.
0: Jo. My bychom asi přišli na jiný přísloví, který bychom rádi zrealizovali, viď?
1: Jo.
0: Jo?
1: Máme ho říct?
0: Řekni.
1: Dobře. Přátelé, představte si zrealizovat, a já myslím, že takhle se toho tam drží většina, když přijdete na swingers party. Protože já si myslím, že kdo dřív přijde, ten dřív, byť víte, se tady opravdu hodí jako ulitý.
0: Třeba se toho někdo chytne.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Pussycat Dolls, jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Posloucháš Kiss?
2: Radio Kiss.
1: Tak ho i sleduj
2: na Instagramu,
1: YouTube
2: a Facebooku.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: or another. Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Fotbal, ale tak trošičku jinak. Mrkneme na jednu fotbalovou aukci.
2: Půjdeme na aukci, protože přece jenom tady lítají peníze. Je samozřejmě myšleno za sportovní artikly, věci, které jsou spojené třeba s hvězdnými a legendárními zápasy nebo hráči. Mm-hmm. No a tady ten artikl je míč, kterým Diego Maradona vstřelil oba góly, takzvaně své Argentíny, ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986. Ten se právě teďkon vydražil.
1: Je, yeah. Za kolik?
2: No, člověče, slušný za jednu mičudu.
1: Huh?
2: 68 milionů korun.
1: Ty bláho.
2: Je polovyfouklej? A asi se dá nafouknout, nevím, ale spíš to asi nechtějí, aby nebylo třeba, nevím.
1: Jasně.
2: Nicméně 3,3 milionu dolarů ho někdo koupil, opravdu přepočtu 68 milionů korun. Jeho první trefa v utkání s Anglií byla dosažena rukou, jak odhalil záznam akce, to víme, božská ruka, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Naopak druhá branka byla zcela regulérní po uchvatném sole. Nejspornější moment v historii šampionátu, označovaný jako boží ruka, tak vystřídala jedna z nejkrásnějších akcí nejen mistrovství světa. Takže tenhle míč právě proto asi dosáhl takovýhle mety velký, protože tam hraje to tu velkou roli ta boží ruka.
1: Tak doufejme, že dotyčný, co si ten míč pořídil, nemá doma pejska, který by si s ním chtěl hrát.
2: No ale je to dost možný, že to tak skončí.
3: Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Radio Kiss.
4: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, my se teďka společně tady podíváme na jednoho kulturistu. Není to bohužel můj kolega Radek Hrdina, má k tomu ale už jenom krůček,
1: jenom
0: opravdu. Jenom krůček.
1: Dva, tři tréninky.
0: Přesně tak. Máme tady jednoho kulturistu, který se rozhodnul, aby vyhrál vlastně v té kulturistické soutěži, tak zkusil zavést vlastně takovou zajímavou dietu. Jo. Postavil ji na steroidech s pivem. Přihlásil se poté do soutěže a ku podivu prohrál.
1: Jako steroidy s pivem, jakože jed steroidy a ještě pil pivo.
0: Ty si pícháš steroidy, jo, to
1: jasný,
0: se nejí.
1: No. Jo, tak já, promiň, já s tímhle nemám zkušenost, takže...
0: Tak je vidět, že k tomu máš opravdu daleko.
1: Ano.
0: Ale ano, steroidy se samozřejmě píchají, nebo nevím, jestli se to poliká v nějaký formě tabletek nebo něco podobného, ale kombinoval to s pivem, asi chtěl vidět, jestli prostě to nějakým způsobem... Když...
1: Ale mě se přivedla na zajímavý nápad, přátelé, jako my jako pivní národ, a to nemyslím vůbec zle, prostě jsme první a to si nenechme nikdy vzít. Ty bláho, proč my nemáme nějaký takovýhle pivně kulturistický akce, kde by právě přijeli ty štamgasti, který by reprezentovali ty různý hospody, jeho kraje a vůbec okresy a právě by tam předváděli ty svý krásný kouzelný pivní bříška. Myslím to fakt dobrý.
0: Teď víš ta kombinace těch bicáků s tím pivňasem.
1: A najednou ta frajerka doma, která na něj koukala už x let třeba přes prsty.
0: Aha.
1: Jo, on by přijel s tím pohárem, s tou medailí. Jo, s tou mašlí zapíchnutou do pupku. A prostě by toho svýho pikolíka hospodskýho viděla zase trošičku jinak.
0: To je krásná představa. Kysáci, tak co jdeme do toho, ne?
1: Jsme Češi, tak šup.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

Radio.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, připomínáme, že i pokud vy máte nějaký dopravní informace, tak klidně posílejte nám hlasovky přes naší aplikaci Rádia Kys. No a jdeme teďka na to, jak to vypadá. Bouralo se bohužel v Brně, je to v ulici Úhelná. Jedna dopravní nehoda také ve Zlíně, v ulici Slínová a bohužel se také bouralo v Chrudimi, tam je to v ulici Palackého třída.
2: Chomutov kapitána Jaroše, no a v Praze je to na Míčánkách generála Šišky a to by mělo být teďko v tuhletu chvíli z těch hlavních tahů všechno.
1: Tak buďte opatrní a šťastnou cestu. Ano.

0: půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
6: Dnes je jasná až polojasná obloha, přichodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Začneme jedním zajímavým průzkumem. Pouhých 14%, tedy asi jen sedmina české populace, má podle průzkumu zkušenosti s auty poháněnými elektřinou. Zájem o elektroauta ale roste. Přes 70% respondentů totiž odpovědělo, buď elektroauto určitě ano, nebo spíš ano. Šoférům ale pořád vadí vysoká pořizovací cena. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Ketterhamová, v pátek oslavila své 117. narozeniny. V současné době bydlí v pečovatelském domě u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Inah Kanabarová Lukasová. Ethel prý strávila hezký den oslavou a hlavně s rodinou a přáteli. Těší se, co přinese příští rok. Teď se vrátíme zpátky domů.
7: Plavecký stadion v Liberci, který ročně navštívilo 500 000 lidí, prochází první velkou rekonstrukcí od roku 1984. Město právě získalo dalších 205 milionů na energetické úspory. Jde o zateplení, LED osvětlení a vzduchotechniku s rekuperací. Celkové náklady přesáhnou 800 milionů.
0: Sport.
6: Včera se jela Formule 1 a velkou cenu Nizozemská vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa zvítězil po druhé za sebou. Druhý skončil Ital Antonelli a třetí Brit Russell. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
2: Tomášovi moc krát děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
1: Koukám, že z muziky nás čeká Ella Henderson nebo Itaj teď.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Lupeny na 90s Party u hradu Loket, která se koná už tuhletu sobotu.
1: Pokud jste tam byli, jo, u Lokti, na Lokti, prostě v tom amfiteátru, tak víte, že to tam je nádherný.
0: Jo.
1: A když je to ještě takováhle akce, kde bude Radio Kiss, kde bude ale mimo jiné, Groove Coverage, Erotic, Kosmonova, tuhle sobotu, přátelé, tak to bude vyšperkovaný a bude to zase mejdan na jedničku. Já se na to moc těším. My s Magdou jedeme, viď?
0: Yes, no, já jsem tam jako jediná ženská.
1: Ano, máme pro tebe připraveno hromadu úkolů, takže neboj se, nekaždý nic si nepředstavuje, bude míchat drinky a takovýhle, jako jo. A vy tam můžete být s náma. Buď, že opravdu přijedete,
0: ano.
1: Anebo kdy můžou vyhrát lístky tady u nás?
0: Můžou vyhrát lístky konkrétně dneska, jakmile uslyší song od Flowridy a Davida Getty, Club Can't Handle Me, okamžitě budete volat do studia na telefonní číslo 210 323 323.
1: Jo, takže přátelé, Flowrida. A já můžu říct, je to druhý track od toho, co poběží teď. Takže hodně štěstí.

0: Loket.
1: Kysáci, už tuhletu sobotu se uvidíme u hradu Loket, kde budeme společně pařit na 90s party a nebudeme tam sami, budou tam taky Kosmonova, Groove Coverage a nebo Erotic. Rozhodně se teda máte na co těšit.
2: Počasí má taky víc, co jsme koukali, no, takže přátelé, vidíme se sobotu na Loketě, pokud jste nebyli, rozhodně si to nechte ujít, pokud jste věděli, že jo, nebo byli, tak víte moc dobře, že to je opravdu nádherný flek a ty mejdany jsou tam legendární.
1: Jak už jsme zmiňovali tento týden, my s Radkem budeme rozdávat lupeny na tuhletu akci a v tuhletu chvíli už nám někdo visí na telefonu. Halo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady je Zita.
2: Ahoj, Rudo, prosím tě, odkud telefonuješ?
3: Chomutov.
1: Ještě jednou, odkud?
3: Chomutov.
2: Tak jak to odlokte není nějak úplně daleko, ne?
3: Ani to je kousek.
2: Kousek, takže kdyby jsi měl dva lupeny, tak máš koho vzít a jel bys?
3: Super, přítelkyní bych jel.
2: Přítelkyní, dobře.
1: Jedna kontrolní otázka, teď jsme to říkali, kdo tam kromě nás bude vystupovat v Lokti?
3: Jedou ty, kosmu
1: prváhoň, Blue Coverage. No, dobře on. No, tak jo, tak lupeny jsou tvoje, my
2: takže
1: ti gratulujem.
2: Rudo, velká gratulace, v sobotu se vidíme.
1: Tak jo.
2: Ahoj. Yeah. Rudavý i to, že prostě v sobotu bude s námi na Lokti a vy to víte určitě taky, takže přátelé, nečekejte na nic, koukněte na www.kiss.cz, tam se prokliknete i na to, že můžete koupit to něco levněji, lupeny právě na sobotní akci do amfiteátru na Lokti.
1: Vidíme se tam.
2: Ahoj.
0: Odpolední jump od 2 do 6
4: na Rádiu Kiss.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Přátelé, za malou chvíli se podíváme do Hollywoodu. Ano, tam, do toho Hollywoodu. No, ale koukneme ne na ty slavné hvězdy, i když možná sem taky chodí.
1: Ano.
0: Ale jenom, no a to vám prozradím kdy. Protože vlastně majitel téhle restaurace, o které budeme mluvit, aby přišli noví hosti a nová prostě taková edukativní věc, ano, přátelé, tak to se tady děje teďkon, no, prozradíme, ale tady v té restauraci je ten výraz, je vidět až do kuchyně, opravdu zcela na místě.
1: Jako do kuchyně.
0: Uvidíš,
1: tyjo.
0: Spíš uslyšíš.
1: Dobře, tak za chvilku.

0: Kysáci, pojďme teďka společně do Ameriky, protože i tam se rozmáhá teďka nový takový, nechci říkat nešvar, možná spíš švar, co se stolování týká. Radek ví víc?
1: S pikantním vylepšením své nabídky přišel majitel restaurace v Hollywoodu. Aby vzbudil pozornost, samozřejmě je to i marketingový tah, to je jasný, ale pozor, zájem je nemalý a přilákal tak nové zákazníky, tak 7 dní v týdnu má otevřeno, pondělí až neděle.
0: Jasně.
1: Jo, 6 dní je úplně normální hospoda restaurace. Ale v pondělí, každé pondělí měsíci má vyhrazeno pro hosty, kteří si chtějí vychutnat jídlo úplně nazí. Jo? Úplně nahatý.
0: Počkej, je to přístupno i dětem, to nevíš jste?
1: Ne, je to od 18 Jasně. let, jo? To znamená, že od dospělosti, ne od 21, ale od 18, okay. Tady samozřejmě. No a je to docela zajímavý, já jsem si to přečet. Ceny. Pokud přijde sám muž, zaplatí vstupné $250, chcete-li 5250 korun. Pro samotné ženy je to $150, to znamená 2100. Páry zaplatí $300 dohromady, což je 6300 korun. Okay. Žádný dotýkání a tohle z toho, pokud teda nejsou domluvený ty strany, ani to žádná swingers nebo něco podobného, jí se tady, jenom abyste si nemysleli, že to je jenom vstupné,
0: ano.
1: Je tom vlastně menu o 5 chodech a přípitek šampaňským, takže si myslím, že to zase není úplně blbý.
0: Šel bys do takové restaurace?
1: A tak jako kdyby jsme se domluvili jako ve více lidech, tak asi proč ne? Tak jako chodím do sauny.
0: Dobře.
1: Jo. No.
0: Okay. No, se mnou nepočítej.
1: Co?
0: Se mnou nepočítej.
1: Ale tak jako nebudem si kazit večer. Ale přátelé,
0: já si myslím, že to botě stačí, můj milý kolego. Jump. Odpolední Jump. Kid.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D55, je to ve směru na Hodonín, 42. kilometr. Bouralo se ale bohužel také v Uherském Hradišti, a to je v ulici Průmyslová.
2: Hradec Králové, hradecká bouračka. Pojďme se taky podívat do Pelhřimova, kde je to Svatovítské náměstí. I tady je bouračka.
1: Před náma je finální hodinka odpoledního jumpu.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru tě nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Radio Kiss počasí.
6: Dnes je jasná až polojasná obloha, přichodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Do obchodu na nákupy potravin můžeme vyrazit bez karty nebo hotovosti. Albert a nově teď už i Lidl totiž umožňují placení z bankovního účtu na účet obchodníka. Tato platba má rozšířit možnosti zákazníků, jak nákup uhradit. Je to prý kvůli vysokým nákladům na platební terminály, které si strhávají poplatek za platbu. Nová data ukazují, že si lidé dělají železnou zásobu hotovosti. To pro případ, kdyby je postihla nenadálá situace, jakou můžou být například požáry. Právě ty trápí poslední týdny velkou část starého kontinentu, včetně Španělska, Francie, Řecka, Portugalska nebo Chorvatska. Teď se vrátíme zpátky domů.
7: Na pražské magistrále u hlavního nádraží začala oprava silničních mostů v Legerově a Wilsonově ulici. Práce probíhají souběžně s akcí Správy železnic a řidiči musí počítat se zdržením 10 až 30 minut. Práce by tam měly skončit 15. listopadu. Z Prahy Blanka Holoubková.
5: Sport.
6: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Na lavice Viktorky nahradil odvolaného Martina Hiského. Kováč podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další 2 roky. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
8: Smash Mouth anebo J-Lo, muzika další na Kisu.
9: Samozřejmě pokračuje Magda Vronková, Radek Hrdina a s náma vy, Kisáci.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: dávno ve vzpomínkách.
1: Ano. No?
0: Ale nicméně, myslím si, že to byl nějaký výběr. Takový to jako Bravo Hits.
1: Rozumím.
0: Ale možná ještě něco předtím, protože ty bláho, víš, že tam kompilace třeba 20 hitů.
1: Jasně.
0: To jsem měl rád. A pak jsem si kupoval originály vždycky best of někoho.
1: Fakt jo, hezky.
0: To jsem miloval.
1: Výborně. Já svoje první CDčko jsem pro mě dostala od mého tatínka a mám takový pocit, že to bylo společně pro mě i mého bráchu a bylo to, byl to Michael Jackson. Bylo to jedno z těch pozdějších potom CDček.
0: No táta docela šetří, veď? Proč každému dát svoje CDčko, že jo? Prostě
1: měli
0: máte
1: jsme,
0: ho dobrého dohromady.
1: Měli jsme jeden přehrávač.
0: Ty máš prvních 10, brácha má druhých 10.
1: Měli jsme jeden
0: písíček.
1: Přehrávač, takže to mi asi dávalo smysl. Nicméně, proč to zmiňujeme? Protože víte, že letos je to přesně 44 let, co vzniklo první CDčko. No? Hmm. Prvním popovým albem, které se na nový formát lisovalo, bylo The Visitors od ABBY. Takže tak?
0: Tenkrát úplně do prvního.
1: Hmm?
0: Čeče ABBA takhle jako tenkrát taky zase vládla a ovládla.
1: Takže tak, jaký máte vy svoje první CD?
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední Jump.
3: Odpolední Jump.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Minulý týden byl fantastický, tam se rozdávalo o 106 od pondělí do pátku a tenhle týden nezačal ale vůbec špatně.
2: O co jde? Soutěž 7 v 7. V 7 ráno zavoláte do studia, pokud se dovoláte jako třetí, už jste automaticky ve hře a jenom čekáte, jaký číslo padne na hrací kostce. David se měl dneska dobře.
3: Jsem připravený.
4: Výborně. Super. Na hrací kostce se objevila šestka, vyhráváš 7000.
5: To je pravda?
4: To je pravda!
5: Tam je šestka!
2: Dobře. Takže David 7000, znělo to tak, jako když si ho vzali na to ucho, že byl takový jako no, čau, dobrý, jako ok, no, ale jinak myslím, že byl šťastný.
1: 7000 korun takhle při pondělku, ten frajer má na tenhle týden asi plus minus vyděláno, no a teď už všechno bude ještě navíc do kapsy. Zítra v 7 ráno, třetí volající, hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

tvůj. Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Pojďme teďka v tuhle chvíli v Brankách Borecha Jumpu do světa hokeje.
2: Blíží se nám samozřejmě start extraligového hokeje a vůbec nová sezóna hokejová, ať už taková či maková, co se týče nejvyšší nebo jiných soutěží. Za dva poslední roky byl jasně nejproduktivnějším hokejistou Mladé Boleslavy. Útočník Dominik Lakatoš byl, ano, byl, byl v bruzarském klubu nejlepší, ale končí.
1: Jak to?
2: No jo, no, odvedení dostal 3 týdny před startem nové sezony vyhazov, a to ze sportovních důvodů po společném vyhodnocení dosavadních fungování hráče v týmu. Mm-hmm. Musí si tak hledat nové angažma.
1: Aj.
2: No, nevím, samozřejmě tady jedna bába povídala, ale co vím tenkrát... No, nejsou ty důvody toho odchodu z jednoho a teď z druhého klubu úplně, no...
1: Košer.
2: Košer, no. Tak. Ale to je zákulisní informace a tu já si nechám pro sebe.
1: Je, to mi teďka přistane zpráv. Radku, řekni nám to, řekni nám to.
2: No, přátelé, musíte hledat někde jinde.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: No a my v téhle krásné melodii budeme tak trošičku pokračovat, protože pro nás to znamená tady s Radkem, že náš dnešní a váš dnešní odpolední jump pomalu končí, ale rozhodně to neznamená, že program tady na KISSu končí. Rozhodně ne.
1: Co při pondělku tě čeká ještě takhle na večír?
0: Čověče, při pondělku mě asi čeká ještě nějaká domácí práce, nebo čekají domácí práce.
1: Domácí práce, ano.
0: Protože jsem byla celý víkend pryč, od čtvrtka vlastně jsem nebyla v bytě, takže budu holt uklizet.
1: Jako ty jsi tam nebyla a přesně si udělala bordel, jo?
0: Ne, ale...
1: To je záhadný úplně.
0: Prosím tě, se ti tam usadí prach, potřebuješ vytřít, potřebuješ třeba vyprat věci po víkendu a tak, ne?
1: Já navařit. Ty by se usadí prach za 4 dny, já to třeba dělám už po 4 letech. Tak my svobodní kluci, dáme to jedno.
0: Jo, to se tím brodíš, ne, tím brachem.
1: Já už jenom kolo a sauna, nazdar.
0: No, tak to máš příjemnější program.
1: Zeptej se mě.
0: Zeptám se tě?
1: Zeptej se mě.
0: Nás na to.
1: Co nás čeká, řekni.
0: Prosím tě, co nás čeká?
1: Za 4 měsíce Vánoce! Aby jsme na to nezapomněli.
0: Vidíš to, takový velký téma jsme opomněli, dobře. No tak všichni pošlete Radkovi Hrdinovi na Instagram stromečky a za chviličku už startují večerní jukeboxy samozřejmě s Vojtou, s Klenářem a my dva zase zítra.
1: Rovnou něco na peč, jo? Zítra ve 2, ahoj!
0: Ahoj!
2: Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace na hlavních tazích před 18. hodinou? Samozřejmě sledujeme, víme a pojďme se na to podívat, kde se zdržíte. Například na D10 máte-li namířeno ve směru na Prahu mezi 45. až 41. kilometrem. Zdržení je taky na D1, a to mezi 218. až 211. kilometrem, to znamená Zvyškova směr Brno. Na D2 lehčí zdržení před příjezdem do Brna a na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 14. až 19. kilometrem a ve směru na D1 mezi 22. a 16.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Dnes je jasná až polojasná obloha, přechodně až oblačno. Na teploměru je od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Páteční ranní obloha nabídne opět mimořádné astronomické divadlo. Do zemského stínu se dostane více než 90% měsíce. Bude to jedno z nejvýraznějších částečných zatmění za poslední roky. Celá podívaná se odehraje za svítání. Češi stále více kupují nemovitosti ve střední a východní Evropě. Mimo Českou republiku tam v prvním pololetí utratili miliardu eur, tedy asi 24 miliard korun. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Plavecký stadion v Liberci, který ročně navštívilo 500 000 lidí, prochází první velkou rekonstrukcí od roku 1984. Město právě získalo dalších 205 milionů na energetické úspory. Jde o zateplení, LED osvětlení a vzduchotechniku s rekuperací. Celkové náklady přesáhnou 800 milionů.
0: Sport.
4: Vrátíme se ještě k víkendu a k volejbalu, protože české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
6: Šestá večerní právě teď, Vojta Sklenář s vámi na Kissu až do hodiny 22. a budu plnit vaše hudební přání, tak za chvilku startujeme.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

novým týdnem nesmí chybět večerní jukebox, takže jeho první vydání právě na startu nového týdne v pondělí

0: úspěšná. No, takže tak těmhle dvěma.
1: Tak jo, tak jí taky zdravím. No a hezky si zaběhej teda. Kolik tak běháváte?
0: No, tak 3-5. 3-5. Moc ne. 3-5 kiláčků. No,
1: stačí,
0: no.
1: Ne? Stačí.
0: No, takový že jako jo, na vyklusnutí dobrý,
1: přesně,
0: ano.
1: Přesně, přesně. Tak jo, je tady muzika, měj se, ahoj.
0: Děkuju, ahoj. Radio Kiss.

0: Tohle večerní jukebox na rádiu Kiss a vy všichni, co ladíte a chtěli byste něco zahrát, tak máte spoustu času, stačí se jenom ozvat sem k nám, buď přes náš telefon, a nebo přes aplikaci Kissu, tam mi pošlete vaši hlasovku, tahle dorazila od Zdenka.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych nechat zahrát písničku pro úžasnou ženskou Janičku, a ať se sebere a odevře oči a bylo by to odholek. Vrátím se až ráno. Čau, díky, Zdeněk.
0: Zdeňku, muziku dáme, jenom takové malé tajemství. Není to odholek. Je to Verona, ale, jak já rád vždycky říkám, je důležité, že se domluvíme.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Ladí taky, posloucháte Jukebox a poslouchá nás taky Mirek a nejenom, že poslouchá, ale taky je na našem telefonu 210-323-323. Mirku, hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj, napodobně.
0: A jak tvůj večer vypadá teď aktuálně? No, já tipuju, že někam jedeš, tipuju dobře.
1: Jedu pracovně, no, do Kolína.
0: A kde se nacházíš teď?
1: Teď se nacházím,
0: Ani nevíš.
1: Jsem mu příkaz momentálně.
0: Příkaz. Tak kolik zbývá příkaz ještě? Tak jako?
1: Na dálnici, ještě asi 2 hodiny.
0: 2 hodiny, no tak hezkou cestu popřeju. Co jiného taky? A cestu s příjemným muzikou chtěl si Miley Cyrus. Bude hrát ještě někomu?
1: Bude hrát mojím kolegům z Praze, kteří jsou pro změnu na cestě do Šturova. Bude to pro Lukáše a Jeňu. Pro všechny kysáky, pro tebe do studia, pro všechny fajn lidi, co jsou v práci.
0: Tak jo, posílám to a měj se hezky. Čau, čau.
1: Děkuji, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.

0: Dámy a blesky a East 17 na rádiu Kiss, posloucháte Jukebox, přál krásný večer vám všem přeju při pondělku, no a dosplnit další přání, tohle je přání, které má na ty.
1: Ahoj Vojto, prosím zahraješ tam Pedro, moc díky a pozdravuju všechny posluchače a posluchačky rádia Kiss. Hezký večer.
0: Máte taky nějaké přání hudební, tak pokud ano, taky pošlete hlasovku přes naší aplikaci a nebo točte naše studio 210 323 323 až do 22. Hrajeme podle vás.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Chvilku před hodinou 19. pohled na silnice, zdržení na D2, máte-li namířeno směr Brno, tak chvilku před Brnem se zdržíte, chvilku se zdržíte taky na D1 mezi 205. až 203. kilometrem, a to ve směru z Vyškova na Brno, ale fakt jenom malé zdržení. Chvilka zdržení taky na D10, směr Praha, mezi 44. až 40. kilometrem, a taky třeba na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 7. až 9. kilometrem a potom ještě chvilku mezi 15. až 19. Všem, co cestujete, tak samozřejmě přejeme, ať dorazíte v pořádku.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Britské ulice zaplavily v 90. letech drogy a bylo s tím třeba něco udělat. A tak se tým obyčejných úředníků naprosto bez přípravy vydal na tajnou misi s cílem zničit gengy pašeráků a dealerů. Seriál podle skutečné události si s dokonalou britskou anglinou užijete na streamovací platformě během 6 večerů, anebo najednou během jednoho odpoledne. Tak brýle, čipsy, volume na chrchc, dejte si utajené legendy. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: 19. hodina je tady, tak načínáme dalších 60 minut, ve kterých vy budete vybírat muziku. Je tu Jukebox a s vámi Vojta Sklenář. Hezké pondělí.
1: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Na Kyslu jsme načali další jukeboxovou hodinu, hezký večer, takhle po sedmé večerní a hezky se to sešlo. Teď máme 7 minut po sedmé večerní, 210-323-323 naše telefonní linka a aplikace Rádia Kiss, tak to jsou možnosti, jak si přát muziku u nás v jukeboxu. Když chcete něco pustit, musíte mi poslat hlasovku, i tahle dorazila.
1: Čau kysáci, prosím vás, můžete mi zahrát písničku od Tiesta Business na uklid na zahradě, tady děláme s klukem Alexem. Mě tady pomáhá celý den, je celý schvácený, tak ať nám to jde ještě chvíli od ruky. A zdravíme do rádia. Čau.
2: Čau.
0: Tak čau, ať to hezky jde, ty jest to bude, kam ještě bude Zuzi.
3: Čauky, ojti, zahraj prosím tě nějakou prima pecku pro všechny fajn lidi, co jsou féroví a upřímní, pro moji rodinu do Rumburka, pro všechny radíkováky a pro moje dvě báječný děti a chlapa, protože to je to, co mě drží nad vodou. Díky moc, čauky.
0: Taky mám zahrát manželovi před přípravným týdnem, má nervy, já taky, začínám jako učitelka prvního stupně. Kuna si nejtřídní, tak tohle je vzkaz od Sandry. Ano, krátí se to nejenom dětem, ale samozřejmě i učitelům a učitelkám. 24. srpen, tak týden a den a nový školní rok odstartuje. Tyjo, utíká to hrozně moc. No nic,

0: Zdali jsme si song Run Run River, ten chtěl Dominik, takže má splněno.
1: Ahoj, jsem Dominik a pozdravuju z dovolený s tátou ve Znojmě a chtěl bych, prosím, abyste mi zahráli Run Run River.
0: Tak zahráli a zahrajeme další muziku. Láďu mám teď na drátě, hezký večer ti přeju.
2: Dobrý večer všem kysákům i tobě.
0: A Láďa mi prozradil, že o víkendu byl na OMD a evidentně si OMD neměl dost. Protože chceš pustit ještě teď.
2: Je to tak neskutečný zážitek. Ten, kdo tam byl, open air, tak si myslím, že si to všichni užili. Před kapela Oceán, nemělo to chybu.
0: A prosím tebe, dá se říct, co mělo třeba největší jako aplaus? Jaký song od nich?
2: Já si myslím, že všechny, protože valili pecku jen za druhou a neskutečný zážitek.
0: Byl přídavek, Láďo? Byl přídavek?
2: Samozřejmě byl. A Andy vlastně v 63 letech, co vyspíval, co tam dál, tak super.
0: Tak jsem rád, že máš zážitek a já ti teda OMD pustím. Tak jakou dáme? Co? Nebo mám já? Co?
2: Nějakou? Mám to na tobě. Nechám to na tobě.
0: Dobře. Tak Láďo, typuju, že asi všem, kdo taky třeba byli. A ještě někomu konkrétně chceš pustit?
2: Ubije tobě do rádia a všem do éteru, všem kysákům, kysačkám. Kdo to má rád tu muziku?
0: Tak jo, posílám to, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak Láďovi OMD, co dáme vám? Je to na vás. Jukebox je tady do 10. večerní. Vy vybíráte, já hraju, tak se těším na další muziku, kterou proženeme éterem.

0: Stereo Kiss a je tady Jukebox, za pár minut další jukeboxová muzika, zo a za necelých 12 hodin taky muzika, ale taky šance vyhrát peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Každá koruna se hodí. A když je to třeba 7000, tak to už teprve udělá radost.
3: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
4: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: víkendy za námi a jaká další muzika bude teď v Juboxu?
1: Ahoj Vojto, ahoj všichni kysáci, tady Páťa, chytám na jezeře u Chrudimi s tátou a už jsme chytili asi tak 15 ryb a chtěl by sem zahrát písničku Scooter Fire. Díky.
0: No tak zahrajeme samozřejmě, tak já myslím, že se vám daří krásně, tak ještě další úlovky přeju a určitě pak nějaká ta rybička taky skončí na ohýnku. Tak teď jeden ohýnek od skútru a taky pro přítele Petra, souseda Jardu, kámošku Marťu a Janise a to od Moniky. Fuck!

0: Přičím jsme se dostali až ke 7:45. Hezký večer vám všem, takhle v pondělí přeju a pondělní večer na Kisu bude pokračovat i po 20. hodině a bude stále pokračovat s vámi. Otevřeme druhou půlku juboxu, no a než otevřeme druhou půlku juboxu, tak samozřejmě musí být konec té první půlky, to je jasný, a pomalu do finiše, do 20. hodiny ještě třeba za chvilku Urban All Stars, taky Žede Ropero a Jacqueline, ale teď co pak?
1: Nazdar, ak by bolo možné zahrať Groove Courage, veľmi by som ocenil a bolo by to pre všetkých, ktorí práve teraz niekam cestujú a k vám do štúdia. Čau, čau.
0: Tak to byl Tom a Tome, možné by to bylo, takže Groove Coverage dáme a taky ještě mám zahrát pro Denču, Míšu a Tomáše, se kterými právě teď jedeme do Hradce Králové do kina, ať nám cesta ubíhá od Luboše, tak Groove Coverage.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss.
1: www.kiss.cz
0: Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
2: Na chlup přesně 20.00. Právě teď. Na Kissu je s vámi Vojta Sklenář a přeju vám všem krásný pondělní večer.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

what you can.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Další, kdo v Jukeboxu dneska při pondělním večeru vybírá muziku, je Adam, kterého teď mám na telefonu. Adame, ahoj.
2: Ahoj Vojto, já tě zdravím
1: já
2: do Prahy.
1: Já tebe taky. A kam já tě zdravím, když ty jsi mě pozdravil do Prahy?
2: Do Českých Budějovic, mám zrovna dovolenou.
1: Budějovic. Takže do Budějc.
2: Do Budějc.
1: Že? A prosím tebe, Adame, vadí ti taky, když někdo místo Budějc říká Budějce?
2: Ne, ne, ani moc ne.
1: Protože jsou takový.
2: Jsou.
1: Jo?
2: Bohužel.
1: Co prostě říká, že to nejsou Budějce, to jsou Budějce. Ale...
2: Jo, jako. No, to se
1: stane. Tak do Budějic pustíme Makarenu, kterou jsi objednal. Bude ještě někam než do Budějic, Adame?
2: Ano, bude nejenom do Budějic, bude i do Kladru u Kařezu, Plzeňský kraj, pro kamaráda a spoluhráče Vojtu a pro všechny, co ho sledují teď zrovna na live streamu.
1: Tak jo, posílám to, měj se hezky a můžeš tančit Makarénu na
2: live streamu.
1: Tak jo, čau.
2: Čau.

0: Posloucháte Kiss a je tady Jukebox. A je tady Dana teď.
1: Ahoj, tady Dana. Já bych tě poprosila o zahrání písničky Century, Take It to the Limit. Jdu z práce po 12 hodinách a potřebuju trošku do rytmu. Děkuju a všem kysákům a tobě přeju krásný večer. Ahoj.
0: Dano, tak hezký večer i tobě, bylo tam i hezky slyšet, jak opravdu jdeš, jak si jako ťapeš. Tak jo, tak do rytmu, muzika podle tvého výběru teď na Kissu. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

Ladíte Rádio Kiss, já vám všem přeju hezký pondělní večer. Dneska je 24. srpna. No a jestli pak jste si řekli, když jste ráno se třeba zbudili a dozvěděli jste se, že je 24., tak jestli jste si pak něco řekli, co? No, 4 měsíce. 4 měsíce a budeme to mít tady. Je to neskutečný, jak to letí. Ono vlastně to čekání v uvozovkách na Vánoce i trošičku jako podtrhla minulý týden v pátek Česká televize, protože dávali pelíšky a pelíšky rovná se Vánoce, i když oni to dávali kvůli výročí okupace, protože to vyšlo na 21. srpna, právě pátek, a v pelíškách ta okupace taky se dost točí. No ale já jsem si pak říkal po zhlédnutí v pátek, když jsem se díval, no, tak už jenom 4 měsíce a pelíšky budou znova. Radio Kiss.

0: Pondělní večer na Kisu ve znamení jak jinak nežli jukeboxu. Čas do 22. hodiny je váš čas. Vy vybíráte a já hraju.
1: Ahoj Vojto, zahraj nám prosím tě Teddy Swims, The Doors, pro mě a prosím ču. Právě jsme se vrátili z výšlapu a
0: docela by se vám to asi šiklo. A podle mě, Petře, ty seš z toho výšlapu tak hotovej, že jsi to i vypnul. Nicméně, já jsem zapnul, tedy ho Swimse, už hraje a teď začne zpívat. Jukebox pokračuje.

0: Telefon k nám do studia je 210-323-323, teď aktuálně obsazena, obsazen je Zdeňkem a já tě vítám v našem vysílání, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No a Zdeněk vybral song Espresso Macchiato, tak ho pustíme, to je jasný, ale mám pocit, že jako teď aktuálně nejseš úplně sám. Že jo, že tam máš kolem sebe nějakou partu.
1: Mám tady své kamarády, to tak.
0: Kolik vás je?
1: Ne, čtyři.
0: Čtyři. A jenom kluci, nebo tam máte nějakou babu i?
1: Jednu slečnu.
0: Co provádíte takhle teda při večeru?
1: Jedeme ze zabijačky teďka pro balíček do Havlíčkova Brodu akorát, protože stavíme skútry, takže tak.
0: Ze zabijačky?
1: Ano.
0: Teď v létě?
1: Byli jsme na zabijačce, ano, je to
0: Počkej,
1: tak.
0: V létě zabijačka? To slyším,
1: no,
0: to slyším
1: je to
0: úplně...
1: Je to takový neobvyklý, ale je to tak, no.
0: A opravdu jako klasika, jako ze vším všudy, že se to ráno zabilo?
1: Klasika, no, vesnická zabijačka, ráno se to zabilo a večer se jedlo.
0: Ty jo, takhle v srpnu...
1: No.
0: Pěkný.
1: I konci prázdnin, no, že jo, takhle.
0: A tak je pravda, že dneska jako nebyly zase jako extra vedra, jo, to je
1: no,
0: pravda.
1: No, bylo příjemně,
0: jo,
1: no.
0: Jako kdyby bylo 35 nebo 40, jako už jsme měli,
1: no.
0: Tak to by nebylo nic moc. Takže no. Napapaný jste všichni, jo, Zdendo.
1: Je to tak,
0: no, tak super.
1: Až po uši.
0: Věřím. Tak jedno espresso macchiato, kávička to vám slehne, ne, teďko.
1: No, tak, hodila by se.
0: Hezkou cestu přeju a zase někdy.
1: Děkuju
0: ahoj.
1: Moc, ahoj.
0: Tommy Cash a další jukeboxová muzika při pondělním večeru na KISSu.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop.
1: Večer na Kissu nám pokračuje a pokračuje nám juboxem. Poslední jeho hodina startuje, a to konkrétně teď z Backstreet Boys.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
6: Be happy.

0: Rádio Kiss vám hraje na přání stále při pondělním večeru a i po 21. hodině hrát budeme. Co teď budeme hrát?
1: Prosím o zahrání písničky Relax, Take It Easy pro mé děti Marka a Marušku a pro posádku auta BMW Renatu, Natali a Nikolase, se kterými jsme byli v Egyptě a právě se vracíme domů. Byla to super dovolená, díky moc, ahoj.
0: No tak hezkou cestu domů, jak se říká, zpátky do reality, že jo, z dovolené, ale tak určitě jste si užili a plno relaxu, věřím.

0: Jdeme na náš telefon studiový 210-323-323, to je číslo a číslo, které vytočil Filip a dovolal se, tak tě zdravím. Hezký večer, ahoj.
1: Dobrý den, já jsem měl starší svégra a přáli bychom si zahrát písničku od Shakiry Die Die.
0: A proč to neřekl Filip, když se dovolal takhle hezky? Co, se zastyděl se, nebo co?
1: Styděl jsem se,
0: tak už se nestyj. Tak Filipe, vybral jsi Shakiru, já ti samozřejmě pustím. Prosím tebe, asi školou povinný budeš, viď?
1: Ano.
0: Ano, do jaký třídy půjdeš za týden
1: do
0: a den?
1: Do sedmý.
0: Těšíš se?
1: Ano.
0: Těšíš fakt, jo?
1: Jo.
0: No tak paráda. A co prázdniny, užil jsi?
1: Ano.
0: Takže spokojenost.
1: Ano.
0: A tak to má být. A doufám, že budeš teď spokojen, když ti pustím Shakiru teda.
1: Ano.
0: No tak jo, a chceš jí ještě někomu, kromě sestry?
1: Pro moji druhou sestru, pro bráchu a pro vás.
0: Tak děkujeme. Děkujeme moc, tady je Shakira, ahoj.
1: Ahoj, naschle.

0: Weekend. Blíží se to blíží, už teď o víkendu. O posledním prázdninovém víkendu si přijdou na své všichni z vás, kteří milují devadesátky, protože nás čeká 90s party u Hradu Loket. Sobota, 29. srpen a amfiteátr pod Hradem Loket a velká 90s party s moderátory Rádia Kiss a hlavně hvězdami devadesátek. A jakéže ty hvězdy dorazí? Groove Coverage, Erotic a taky Kosmonova. Takže vy všichni, co devadesátky fakt zbožňujete, myslím si, že byste neměli chybět právě už tuhle sobotu v amfiteátru pod Hradem Loket. Podrobnosti hledejte u nás na webu kiss.cz.
1: To nejlepší od devadesátých let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Pokračuje a pokračuje s Tomášem, ten mi poslal tuhle hlasovku.
1: Ahoj, prosíme zahrát písničku od Zara, Mangarang. Jedeme na cestě z výstavy z Budějovic, tak ať nám to líp utíká. Díky moc.
0: No tak hezkou cestu popřeju ze Země živitelky, ano, z téhleté legendární výstavy. Dokonce jsem dneska i čet nějaký článek, že tam představili jeden super traktor, který prý zatím předváděli jenom v Itálii, a prý je tak skvělej, že ten traktorista prý předem všechno navolí na obrazovce vedle volantu a pak už ten traktor prostě jede sám a řídí o počítač. A traktorista prý jenom kontroluje, kdyby se náhodou něco připletlo do cesty. To jsou věci. Tak jo, tak ať už jste taky třeba byli na Zemi živitelce nebo ne, tak song Bangaranga teď na kyslu.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Pondělní večerní Jukebox míří do svého finiše. Poslední muzika podle někoho z vás právě teď. Tak kdo pak je na drátě? Rádio Kiss?
3: Ahoj Vojto, jak se máš?
2: Ahoj, já se mám dobře. A jak se jmenuješ?
3: Vojta taky.
2: Taky Vojta, no tak Vojto, ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Co bys rád po mně? Písničku nějakou, že jo, asi, co?
3: Ano.
2: Jakou?
3: Něco od Katy Perry.
2: Dobrá, a mám nějakou vybrat, jo?
3: No,
2: tak jo,
3: asi
2: tak
3: jo.
2: Komu ji pošleš, Vojto?
3: Mamce a teďkový stream teďka spravuje Volo.
2: Takže ať mu to jde hezky, jo?
3: Jo.
2: A co ti spravuje, co ti spravuje?
3: Kolo.
2: No jasně, ale jako co konkrétního?
3: Duši,
2: takže ty spíchnul někde, Vojto.
3: Přesně.
2: Přesně, no tak hlavně, že ti to taťka spraví, od toho ty taťkové jsou, co? Tak jo, posílám muziku, mějte se krásně, ahoj.
3: Ahoj.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Večer na Kissu nám pokračuje dál i teď po 22. hodině a v posledních necelých dvou hodinách tohoto dne si připomeneme, co už jste dneska mohli slyšet. Záleží ale, v jakém čase jste poslouchali nebo neposlouchali. Každopádně, pokud budete poslouchat do dnešní půlnoci, tak bude to nej od 6. raní do 6. večerní a v téhle hodině se zaměříme na čas mezi 6. a 10. To s vámi byla naše ranní trojka, která byla samozřejmě v kompletní sestavě po víkendu, takže uslyšíte, co dneska řešili Roman, Míša a Patrik a třeba jste se dozvěděli i to, co se stalo přesně před 20 lety.
2: Dneska je 24. srpna a přesně před 20 lety se stala velmi smutná věc. Jak víte, kolegové, já nejsem moc vysoká a právě proto soucítím se všemi, kdo jsou malí, s malýma lidma, zvířatama i věcma. A proto chci připomenout. Co se směješ?
3: Ne, nech to bejt, pojď dál.
4: Z toho vyleze blbosti, říkám Patriku.
2: Já chci připomenout to, že v roce 2006 tento den na valném shromáždění v Praze
4: co?
2: Bylo Pluto vyřazeno ze seznamu planet ve sluneční soustavě a zařadilo se tak mezi takzvané trpasličí planety. To není fér. Kvůli tomu, že někdo našel jinou planetu a zjistili, že je větší než Pluto, tak právě pak Pluto bylo vyřazeno.
4: Takže konec malinkým věcem.
2: Ano.
4: Ach jo.
2: Takže už to není planeta sluneční soustavy, už je to trpasličí planeta.
3: Mně se, Míšo, líbí, že se přirovnáváš i k malým věcem, že cítíš s malýma věcma.
2: Ano, já mám hrozně ráda miniatury, já jsem na to hrozně ujetá, třeba když máte v hotelích takový ty malý mídla, nebo ty, tak mě to strašně líbí.
4: Tak jako ne, že by se mi nějak moc líbily, ale tak je kradu. Krádeš to není,
2: kdo,
4: ne?
2: Kdo to nebere? A vždyť to máš použít, tak když to nepoužiješ teď, tak to použiješ potom.
4: Se to totiž vždycky někde hodí, nejvíc na vodě, když jedeme do kempu, jo, jo, malý věci.
3: Míša v posteli, ježíš, to je malý, to je hezký.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Romane, Míšo, já jsem nějak prošvih zprávy, nějak jsem to neslyšel. Nevíte, jaký má být dneska počasí? Má být pěkně nebo ošklivě?
3: Já tuším, že něco málo nad 20 stupňů.
2: A má být zamračeno nebo ne? Nekoukal jsem, nevíte.
3: Jako, já jsem na to koukala shodou okolností včera a jako není to dneska úplně takový letní počasí.
4: Ale má být dobře v tomto týdnu, mají teploty nahoru.
2: Já bych totiž dneska potřeboval, aby bylo zamračeno, protože jelikož má dneska svátek Bartoloměj, tak se říká, na Bartoloměj je moc mraků, v zimě moc sněhu.
5: To by bylo dobrý.
3: To by bylo pěkný.
4: Stárneš, kamaráde, stárneš.
5: Jo, proč?
4: Jako mladí kluci neříkají pranostiky, jo.
5: Ale já na ně věřím.
4: To byl strejda Patrik ze Strmilova, tohle.
0: Ranní show.
4: No, kdo jinýmu, já mu kopám.
5: Sám do ní sám.
3: Strejda Roman.
4: Teď si říkají kysáci, to je pro Romana ranní show tohle, jo. Tak ty už si děda, hele.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: To nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Tohle je skvělý e-mail, velice stručný, jo. Roman píše, už přes 2 měsíce vás poslouchal a zjistil jsem...
2: Co?
1: Co zjistil, že nás posloucháš 2 měsíce?
3: Že se mu to líbí?
1: Že jste skvělý. Jo! To je dobrý, Romane, vítej mezi novými posluchači Rádia Kiss. Hele, teď mám trošku obavy, protože slovo si bere Míša Dinhová a většinou to potom dopadne ne jako špatně, ale takové vstupy mají následky.
2: Mají následky a tentokrát budou mít, protože máme spoustu posluchačů řidičů a tohle je bude zajímat.
1: Dobře jsi z toho vybruslila, ano Míšo, poslouchám tě.
2: Automobilky začnou od roku 2027 testovat nový způsob, jak snížit spotřebu aut. Protože cena pohonných hmot je stále vysoká a budou dělat takzvaný nízkoodporový neboli kluzký polepy. To jsou polepy, taková speciální folie, která má při vyšších rychlostech usměrňovat proudění vzduchu kolem karoserie a výrobci garantují nižší spotřebu až o 0,8 litru na 100 kilometrů.
1: 1 litr na 100 kilometrů,
3: jo.
1: No jo. Ale kolik bude stát ten polep, víš, zase, jestli ti to finančně dá smysl?
2: No já si myslím, že určitě, pokud třeba někdo jezdí hodně na dálnicích, tak tam právě ten výsledek je nejlepší a od příštího roku si budou právě moct zákazníci ten polep objednat.
3: Já do toho půjdu, to je dobrý.
2: Ale ber to tak, že je to praktický, když třeba my jezdíme všude na akce po České republice a tak dále, kolik tím ušetříme peněz.
1: No to strašně moc. A kolik bude stát ten polep, ale se ptám.
2: To nevím, to řekni tady ještě radši neřekli.
3: Nějakou cenu.
1: Tak schválně, počkej, mě zajímalo. Ano, kolik bude stát polep, Míšo?
2: No musíš taky specifikovat na jaký auto, protože je jako jiný
1: typický
2: na...
1: Typický osobní automobil.
2: Co je pro tebe typický osobní automobil?
1: Česká hezká oktávka.
2: Česká Kombík. Hezká oktávka, momentíček, já se tady podívám do
1: Podívej se, mě to moc zajímá.
2: Předobjednačního.
1: Jinak nedám enter a budeš se tady trápit.
3: Dej tam verzi kombi, Míšo.
2: Verzi kombi? Dobře, tak je to 25 000, já si myslím, že se to vyplatí.
1: 25 000,
2: ale spočítej si, kolik ušetříš za celou dobu.
3: To je za zrcátko cena jenom, ne?
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss.
1: Be happy, to patří ke kisu. A zrovna teď si řekneme pět věcí, které nás prý nasměrují k tomu, abychom byli šťastnější. Zkus si, Patriku, tipnout jednu z těch věcí.
2: Dobrý jídlo. To mě vždycky udělá šťastným.
1: Asi jo, dobře.
3: Být s lidmi, který mám ráda.
1: Správně, ano. Je to vlastně o kvalitních vztazích. To je hned první bod, který ta paní psycholožka uvedla. Dělat něco pro druhé,
2: jasný.
1: Takže ty můžeš své ženě udělat něco dobrýho a zároveň uděláš něco pro sebe.
2: Dobře.
1: Vděčnost, třetí bod. Být vděčný ne za to, jakože, já nevím, velký věci, velký auto, velký barák, velký bazén. I v maličkostech najít něco hezkýho.
2: Je tam někde pokora? By mě zajímalo.
1: Možná, jako neřekla to tady. Umět zpomalit, užít si okamžik, to je pravda, to je ženeme neustále. No a potom ty nejtradičnější věci, jako třeba pohyb, spánek, odpočinek. Ale co se mi nejvíc líbilo, že ta paní psycholožka Santosová řekla, aby jsme si jednu zásadní věc uvědomili. Náš mozek není nastaven na to, aby byl šťastný.
3: Počkej, jak jakože není nastavený?
1: Náš mozek už dávno byl nastaven, už naši prababičky a pradědečkové to tak měli, že náš mozek je nastaven na co? Na
3: problém.
1: Ne. Ale jo, jasně, tak trošku jo. Tak trošku seš blízko.
2: Na co?
1: Na přežití.
2: Jo,
1: a je to fakt, tohle máme všichni v DNA. Nemáme v DNA, že jako každý den budeme se strašně veselit a radovat, ale že přežijem.
2: Takže ty okamžiky, kdy jsi šťastný, si vlastně musíš vytvořit sám v sobě.
1: No, musíš tomu jít trošku naproti.
3: Protože mozek ví, jak přežít, ale my se musíme naučit, jak žít.
0: Ranní kiss.
3: Ranní kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Jaké bylo dnešní ráno, to jsme vám nabídli v minulé hodině u nás na Kissu a tak v téhle nabídneme ochutnávku z dnešního odpoledního jumpu a taky dopoledního Kissu. Tenhle týden budeme s Michalem Kavalčíkem, který opět vyrazil na svou chatičku do Řecka a dneska místo Michala Martin, konkrétně Martin Hovorka, ale i on pochopitelně rozdával balíček Rádia Kiss a tohle ho dneska dopoledne zajímalo.
2: Jak proběhl váš rozchod či rozvod?
3: Tak můj bývalý, když mi bylo asi 19, se se mnou rozešel po SMS, což není nic divného, ale v SMS samozřejmě stálo, že je konec a poslední věta byla, vlastně mi to ani nevadí. Po několika letech jsem se dozvěděla, že to nepsal ani on, ale jeho kamarádka. Dneska žije s mojí bývalou nejlepší kamarádkou.
4: Můj rozvod byl celkem sranda. Vlastně jsem se dověděl, když já jsem chodil do práce na směny, tak ke mně do postelky zakakoval můj vlastní strejda. Za mě super, když se to tak dovíš. Rozvod byl celkem zážitek.
5: Můj bývalej mi volal do práce, že jsme vytopili sousedku, ať okamžitě běžím domů. Takže já jsem jela z práce, přišla jsem do bytu a tam stál holobit. Zbalil všechno, včetně sporáku, a během 5 vteřin mi přišla SMS. Chtěl jsem si vzít pračku, ale ta už se mi nevešla do auta.
2: Miloslav je ten člověk, který si dneska odnese dopolední balíček.
6: Tak mě partnerka přímo na moje narozeniny odvedla a opustila. Ráno mi udělala bábovku, popřála mi s mladým a večer se mi vyspala s milencem, takže jsem dostal nejkrásnější dárek k narozeninám.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: informace o zápasníkovi ve výslužbě, protože Carlos Terminator Vémola se už nějakou dobu snaží prodat svůj mohutně upravený Mercedes G. A ten prodávající, což on, prezentuje tuto věc, tento vůz, tuto káru, jako skutečný sběratelský kousek legendy československého MMA a tvrdí, že díky svému slavnému majiteli a neopakovatelnému příběhu jde o vynikající investiční příležitost, jejíž hodnota bude časem jenom růst. Takhle mnozí by mohli říct, že to je pouze kus plechu, ale interiér, přátelé, to je pošušňáníčko. Hvězdné nebe na stropě, exkluzivní červeno-černé kožené čelounění a masážní sedadla pro maximální luxus. Otázkou je, jestli když to třeba koupíte tátovi, aby si jezdil na chatu nebo vozil dříví z lesa, jestli vůbec jako ocení ty masážní sedadla. Každopádně Carlos za tu káru chce 4,5 mega, což je podle analýz ojetých aut o milion nasazená cena. Tak prodává to Carlos, jo? Takže to nacenil trošku. Nevím, no tak hele, takhle, prodávat za draho může samozřejmě. Je ale otázka, za kolik se ta kára nakonec prodá.
1: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, pojďme teďka společně do Ameriky, protože i tam se rozmáhá teďka nový takový, nechci říkat nešvar, možná spíš švar, co se stolování týká. Radek ví víc?
2: S pikantním vylepšením své nabídky přišel majitel restaurace v Hollywoodu. Aby vzbudil pozornost, samozřejmě, je to i marketingový tak, to je jasný, ale pozor, zájem je nemalý a přilákal tak nové zákazníky, tak 7 dní v týdnu má otevřeno, pondělí až neděle.
1: Jasně.
2: Jo, 6 dní je úplně normální hospoda, restaurace. Ale v pondělí, každé pondělí měsíci má vyhrazeno pro hosty, kteří si chtějí vychutnat jídlo úplně nazí. Jo? Úplně nahatý.
1: Počkej, je to přístupno i dětem, to nevíš jste?
2: Ne, je to od 18 Jasně. let, jo? To znamená, že od dospělosti, ne od 21, ale od 18, okay. Tady samozřejmě. No a je to docela zajímavý, já jsem si to přečet. Ceny. Pokud přijde sám muž, zaplatí vstupné $250, chcete-li 5250 korun. Pro samotné ženy je to $150, to znamená 2100. Páry zaplatí $300 dohromady, což je 6300 korun. Okay. Žádný dotýkání a tohle jsou, pokud teda nejsou domluvený ty strany, ani to žádná swingers nebo něco podobného. Jí se tady, jenom abyste si nemysleli, že to je jenom vstupné,
1: ano.
2: Je to vlastně menu o 5 chodech a přípitek šampaňským, takže si myslím, že to zase není úplně blbý.
1: Šel bys do takové restaurace?
2: A tak jako kdyby jsme se domluvili jako ve více lidech, tak asi proč ne? Tak jako chodím do sauny.
1: Dobře.
2: Jo, no.
1: Okay. No, se mnou nepočítej.
2: Co?
1: Se mnou nepočítej.
2: Ale tak jako, nebudem si kazit večer. Ale přátelé, prostě...
1: Já si myslím, že to botě stačí, můj milý kolego.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, že jsme byli na horách s Magrou, to už jsme vám avizovali tak nějak při pátku, když se tady říkáme, co že nás to čeká na víkend. Teď jsme to zopakovali před malou chvílí. No, a co se mi tak nějak nepovedlo? No, využil jsem situace a když jsme šli se synem nahoru, z Pece pod Sněžkou, směr Sněžka, vlastně přes Růžohorky.
2: Ano.
1: Tak jsme mezi Růžohorkama a Pecí, tím lesem, pokud to tam znáte, tak šla asi podle mě paní s dcerou. Dceře bylo tak do 20 let, 18, 19, 20. Jí prostě jednou tolik, dejme tomu něco víc. Jo? No a na jednom úseku, kde jsme je pomalu míjeli, ona telefonovala, ta maminka.
2: Aha.
1: A evidentně to vypadalo jako pracovní telefon. Spíš něco řešili.
2: Jasně.
1: Jo? No a my jsme je přešli a v ten okamžik já slyším, jak jí říká, Ježišmarja, ono to vypadlo. Což je pochopitelné.
2: Jasně, normálka.
1: Jenže mě okamžitě trklo. Za pár metrů jsem vytáhl telefon a říkám, ano, ano, je tady za mnou, jo. A říkám, vám to vypadlo, oni mi volají, to je pro vás.
2: Ježiš.
1: A ona vzala ten telefon a začala, halo, halo, no, ne, já neslyším, halo. A tam dcera na ní koukala, budu citovat, pardon, ale říká, ty vole, mámo, ty máš dost.
2: Pane Bože.
1: A jí to teprve pak seplo. Začala se smát a říká, Ježíš, já jsem blbá. V životě jsme se neviděli, že jo, nesmysl.
2: Prosím vás, až příště půjdete po horách, jo, dávejte si bacha na Radka Hrdinu.
1: Já musel, tak jí zdravím.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Máme tady půlnoc a to znamená, že startují noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka, tak jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Právě nám dohrála Lady Gaga a její Poker Face, no a já už mám na telefonu prvního dnešního volajícího. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, to je Marek.
1: Marku, moc tě zdravím. Někde cestuješ? Jseš v autě, trošku slyším?
2: Jo, jsem v autě, vracím se z práce, ale už to mám kousek.
1: Ježiš, takže taková ta lepší zpráva, že konečně den u konce a můžeš se lehnout, jo?
2: Přesně tak, sprcha čeká.
1: No, maličko ti to závidím, spršku bych si taky dala, protože já jsem ještě předtím, než jsem jela sem do rádia, byla ve druhé práci, takže dneska trošičku náročný. Každopádně, co ti zahrajeme?
2: Prosil bych zahrát Markyho Marka Life in the Street.
1: Mám to tady připravený a komu písničku posíláš?
2: Asi jen tak pro všechny, kdo teďka někam jedou a jdou v pořádku.
1: Dobře, tak jo, dáme to pro všechny a taky pro všechny, kteří jsou třeba teďka taky právě na noční, stejně jako já. Jo?
2: Přesně tak, hezký večer.
1: Taky, všem. Měj se krásně a třeba zase někdy naslyšenou. Ahoj.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Kysáci, připomínám telefonní číslo 210 323 323, pokud byste dneska v noci rádi slyšeli vaši oblíbenou písničku nebo nechali nějakou někomu zahrát, tak určitě neváhejte a vytočte tohleto telefonní číslo, a nebo můžete přes apku Rádia Kiss nahrát hlasovku. Takže dva způsoby, jak dneska v noci slyšet přesně to, co chcete. No a já už jdu rovnou na hlasovou zprávu od Páji.
3: Ahoj, Lení, zahraj tam prosím tě od Fiesta 7 písničku Boom, bylo by to samozřejmě pro tebe, pro všechny kysáky, pro Renču, pro Sáru a Anet a pro všechny, kterou tuhle muziku milujou. Měj se krásně, čauky, Pája.
2: Moc vás zdravím, holky. Zajímalo by mě, když máte tak rádi Tiesta, jestli jste včera byli v duplexu na něm, byl tady v Praze a byl to prej neskutečnej nářez. Určitě se můžete podívat i na Instagram Rádia Kiss, jsou tam nějaký videjka ve storíčku a tak dále, takže můžete podívat se. No a vy, co jste nebyli a máte Tiesta rádi, tak právě teď, boom.

Rudimental, Kalit, All I Know, máme za 2 minuty půl jedné, kysáci až do 6 hodin do rána, tady budu s vámi a noční juboxy jsou tady jenom pro vás. No a máme taky hlavně poslední týden prázdnin. Přesně za týden totiž děti už půjdou do školy. A mě zajímá, jak ten poslední týden trávíte, pokud třeba ty děti máte, tak jestli ještě máte někde na prázdninách, nebo například jestli už je připravujete zase na takovej ten školní rok, protože zrovna dneska jsem podle mě viděla někde v televizi, že ten týden předtím, než začne škola, je super ty školáky jako trošičku přichystat, jo? Protože co si budeme povídat, vstávačky ráno, úplně totální změna, žádný vyspávání, povinnosti, učení se, kroužky, je toho strašně moc, takže pokud máte děti, tak mi dejte vědět, jestli necháváte ještě ten poslední týden jako úplně free a pak si zvykej až v průběhu, když ta škola začne, a nebo jestli tenhle ten poslední týden už nějak přizpůsobujete tomu, aby ten návrat do těch škol pro ně nebyl tak náročný. No a hlavně si dáváme písničky na přání, takže můžete volat do studia nebo posílat hlasovky, je to na vás a my pokračujeme. Radio Kids.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme si dát teďka jedno speciální přání, protože bych ráda nechala zahrát svýmu sousedovi, kterýmu jsem to slíbila a který docela pravidelně poslouchá Radio Kiss, hlavně noční jukeboxy. A takovýhle posluchači, si myslím, by se měli hýčkat. Takže jeho prosba byly pro DJ a Firestar. Myslím si, že tím nepohrdnete ani vy, kysáci, protože tahle pecka, pokud jste třeba někde v práci na noční, tak vás pořádně nakopne. Tak si to pojďme dát a volume doprava.

0: když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. 210 323 323, to je to kouzelné telefonní číslo, na které stačí zavolat a přát si svoji oblíbenou písničku, anebo samozřejmě druhý způsob, protože spousta z vás třeba někde na noční nebo prostě v práci nemůže telefonovat, tak můžete využít aplikaci Radio Kiss a poslat mi hlasovku, jo? Stačí si odskočit na záchod, namluvit 30 vteřin maximálně a odeslat to. Mám tady teď jednu hlasovku od Filipa.
2: Ahoj Leni, přeju ti hezkou noc a jestli by tě mohl požádat o zahraní písničky Every Single Day, bylo by to pro tebe do studia a pro Filipa z České Lípy a pro všechny, co mají noční, ať jim to dneska uteče. Přeju ti hezkou noc i pozdrav České Lípy.
1: Tak Filo, zdravím do České Lípy a posílám Every Single Day, Benassi Bros, pojďme na to.

0: Za minutku jedna hodina ráno a pokračujeme, před námi Laskečap a nebo taky Verena. Krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Je tady další písnička na vaše přání, tentokrát v režii Pavla.
2: Ahoj Leni, tady Pavel, já bych tě poprosil cokoliv od Pavla Calty, cokoliv tam máš. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou na noční, k tobě do studia, ať ti to s náma hezky utíká. A pro všechny řidiče, ať jezdíme kolama dolů, anténkou nahoru, hlavně bezpečně. Tak jo, děkuju moc, ahoj Pavel.
1: Musím se přiznat, že Pavla Caltu jsem teda velmi dlouho nehrála a našla jsem tady písničku Nezapomeň, takže pojďme na to.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Právě dohráli Venga Boys a já už mám na telefonu Šreka. Ahojky.
2: Nazdar, Klení, ahojky, sáci, čau.
1: Jak se máš dneska v noci? Seš v práci?
2: Jsem v práci, Lení, jako každou noc. takže taková každodenní rutina.
1: Někdo chodí přes den, někdo v noci, je to tak?
2: Přesně tak, je to tak.
1: Každopádně jsem ráda, že ti můžu nějak zpříjemnit dnešní noc s nějakou písničkou, tak co jsi vybral?
2: Tak prosím tě, bavili jsme se o Groove Coverage, Monsters in My Head.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: Hele, pro tebe, že tady jsi s náma, klasicky pro noční letku, Roman Taxi Olomouc, David Zavlíčko a Brodu a tak dále. Pro moji ženu, která teda spinka, pro mýho kamaráda, který se mnou plahočí, Jarda Malej, a pro všechny kamionáky a kolegy z práce a tak dále.
1: Tak jo, tak si to jdeme dát a já ti přeju, ať ti to dneska utíká. Měj se krásně.
2: Taky.
1: Ahoj.

Pokud jste právě teďka v práci, ať vám to v práci rychle utíká, já tady s vámi budu až do 6 hodin do rána, takže jenom připomínám telefonní číslo 210 323 323. Stačí si zavolat o svůj oblíbený song, anebo můžete prostřednictvím apky Rádia Kiss poslat hlasovku. Tyhle ty dva způsoby můžete využít. No a jak už jsem říkala, před námi poslední týden prázdnin, pokud jste pracující, nemáte děti, tak se vás to vlastně ani moc netýká. I když já musím podotknout, že se mě to docela týká a já se vám tady přiznám z jednou věcí, která mě trápí celý léto. Já chápu, že jsou prázdniny, že si děti hrajou venku, ale to, co u nás, tam, kde bydlím, probíhá, protože já mám těsně pod balkonem prostě dětský hřiště. A jasný, ať si jdou děti hrát, ať si užívají, že jsou prázdniny, ale ty děti tam řvou. Ty děti si nepovídají, ty děti non-stop řvou. Navíc to hřiště je kamínkový, takže pořád po těch skluzavkách pouštěj ty kamínky a dranděj tam na odrážedle, i přesto, že jim je minimálně 5 až 10 let, což asi jako už na odrážedle se nejezdí, že jo. No hrozný, takže já se strašně těším, upřímně. Až ty děti půjdou do školy, až tam bude zase takový ten klídek, protože často pracuju třeba dopoledne doma, a bude tam úplně svatý ticho. Takže na tohle já se těším, jo. Možná, že tady teďka někoho naštvu, ale ty děti prostě si nehrajou, ty děti tam jenom non-stop žvou a to bych nepřála nikomu, kysáci. Teď už pokračujeme Gigi, anebo taky Kygo. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme na další písničku na vaše přání na telefonu. První dnešní volající žena. Ahoj Andy.
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
1: Jak se máš dneska v noci? Slyším, že za tebou je trošku ruch.
2: Je trošku menší, no.
1: Jsi v práci?
2: Ano.
1: Aha, a do kolika tě to dneska čeká?
2: Do 6 do rána.
1: Takže jsme na tom úplně stejně.
2: Přesně tak.
1: No tak jo, hele, prosím tě, ještě mi prozraď, máš děti?
2: Ano.
1: A jak se připravují na to, že za týden začne škola? Nebo ještě to mají úplně no, free?
2: Děti už jsou dospělí.
1: Aha, tak to je o to lepší.
2: Tak, přesně tak.
1: Takže už vůbec neřešíš žádný starosti.
2: Ne.
1: To je skvělý. Co zahrajeme?
2: Prosím tě, poprosila bych tě od Romana Ludoveckou.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Je to pro mě a pro kolegyni Zdeníčku, aby se nám dobře pracovala a ta roční nám rychle utekla.
1: Tak jo? Tak pojďme rovnou na to, já ti přeju krásnou noc, měj se hezky.
2: Já tobě taky, ahoj. Díky moc, ahoj.
3: Ludi, a sadněte si rovno a budete jesť ho.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, spousta písniček na vaše přání, protože každý všední den na rádiu Kiss jsou noci ve vaší režii. No a já tady teďka mám vzkaz od Tomíčka. Ahojky, prosím o zahrání Fatboy Slim Rockefeller Skank pro Moniku na benzínce a pro ty, co musí na noční dřít až do rána. Ano, přesně tak, pro vás, co nespíte, co makáte, anebo třeba klidně jste doma a nemůžete spát, tak jsou tady noční jukeboxy. Připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a tady posílám Fatboy Slim. Right about now, the funk

0: Krásnou noc, kysáci, 2 hodiny ráno, ladíte noční jukeboxy a zdraví vás Lenka.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.